0: Express FM. FM.
1: Vstaň a řekni, kdo seš, doběž jí. Vzadu tam, v davu tam cípneš, tak pojď mi, chci osobnost, nelamu, nudu a podobnost, hledej v davu, ne. Viděl jsem cípnout, vole, talentu stovky, pojď, slyšel jsem vylítnout kontrafakt trosky, začátek repu, PPS, a pojď mi, pojď, Magore, jeli jsme, měli jsme.

0: K nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Express. Music first. Express FM.

Express FM.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Express FM.

že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poďopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, i kdybychom všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale proto nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Proto každý, ať jeho táta byl prezident, nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košily.

Jenže tomuhle můžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věřit.

0: Dovedou si věci vážit plně, jenom když je na chvilku ztratí. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.
1: Express.
2: Express FM.

0: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě. Co je nového na Express FM? Koukněte na expressfm.cz.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Joy Anonymous. Joy this one.

passieren!

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hudba na prvním místě.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
8: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Express. Music first. Express FM.

0: ti ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: V Kauflandu faníme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
11: Fizomat stavebniny.
12: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
13: Cemix fasáda.
12: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
14: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
15: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
16: Music. First.
17: Express

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie vyšetřuje krádež ostatků svaté Zdislavy ze skřínky v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném Podještědí. K odcizení relikvie nevyčíslitelné hodnoty došlo v úterý večer. Francouzští specialisté na daňové úniky ukončili vyšetřování, které se týká českého premiéra Andreje Babiše a jeho nákupu nemovitosti na jihu Francie. Seznam zprávám to sdělila zástupkyně finančního prokurátora, k jakému závěru vyšetřovatele dospěli, ale neuvedla. Novým trenérem hokejové reprezentace žen bude Američan Brian Idalsky. 55-letý kouč Vancouveru v zámořské PWHL nahradí Kanaďanku Karlu McLeodovou, která se po sezóně u týmu po 4 letech ukončila svoje angažmá. Bude oblačno až zataženo, vyskytnou se ojedinělé přehánky s vyšší pravděpodobností na horách severní poloviny území. Zpočátku budou nad 800 metrů i sněhové. Večer čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17, na horách 6 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Krásné středeční ráno, oj, ten servác, ten mě ale probudil dneska ráno, když jsem vyjela na skutříku.
1: A já jsem na tebe myslel, jestli jsi byla i dneska tak statečná jako včera, když jsi říkala, já jsem to nějak jako neřešila, ne. Bylo v pohodě, jsem říkala, musíš dělat, jakože o tom nevíš, že ti jako, a dneska už ti byla zimina?
2: Dneska jsem byla opět takzvaně pod plachetkou osoba, když jsem si přes svá postarší kolena přece jen přehodila plachetku, která mě chránila před mrazem cestou. Takže ano, dneska jsem trošku povolila, no.
1: No je pravda, že jsou zmrzlí. Pražská teplárenská zatím neukončila. Dodávky tepla ještě to chvíli podrží a v Brně tam to zase nahodili. Teplo. No, to vědí, jako
2: prostě léto ještě lidi není. Rádi. Ano, i když do něj možná už hubnete a tak se vám bude hodit i naše soutěž s Pomelo Boxem, která samozřejmě proběhne i dnes. A ano, tož, máme tady ještě ten dres s tou šálou a lístky na hokej taky.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Gorillaz a Sparks, The Happy Dictator na Expressu, 7 hodin a 9 minut, středa 13. května. Servácům ještě jednou všechno nejlepší, byť teda žádného serváce neznám, krom tohohle z toho zmrzlýho jednoho, kterýho jsem já nikdy ani nepotkal.
1: Nikoho, kdo by se jmenoval servác. Mm-hmm. I když není to jako úplně ošklivý jméno, ne? Ale je to takový zvláštní, že to je to servus, no, podle mě. Víš? Servác se někde říká, ne? Jako, že na zdar.
0: Servus, ano, ano, ano. Jestli to je podle toho, to těžko říct, no.
1: To asi ne.
0: Hele, každý den ráno, vždycky, když jdu od vláčku na tramvaj, tak potkávám stejný lidi. To je prostě jako normální. Některých lidí si ani nevšimne, že by si jako viděla jako pravidelně, ale chodí proti mně chlápek, na hlavě prostě na uších má sluchátka a každý den si zpívá.

0: úplně strašně jako pozitivně, nahlas, normálně nikdy jsem neidentifikoval tu písničku, že mi to byla, to je nějaká, nevím, nějaká česká, nebo něco takového, ale je hezký, že někdo se takhle to ráno umí udělat to, jako to pěkný. Jo, že prostě pustíš si písničku a zpíváš si. A kašleš normálně na lidi, jestli na tebe koukají nebo nekoukají. Já teda koukám. A si říkám, tohle sympatický člověk. Nevím, jestli by mě po chvíli neotravoval, teda.
1: Kdyby si měl celou cestu vlakem, viď?
0: Jo, a by byl třeba nějaký jako nabitej takovou tu pozitivní energii, to taky jako lidi občas začíná jako štvat.
1: Když jsou příliš dlouho nabití pozitivní energii,
0: ano,
1: viď?
0: Ano.
1: A jestli tak jako by... Pohupuje si, že si tancuje, anebo...
0: Jo, jde si tak jako...
1: Jde tak jako z vesela.
0: Vykračuje si z vesela, to je strašně hezký vidět, tak pozitivní. Ale říkám, mám to tak jako těch 10 vteřin, než se jako mineme a je to pryč. Ale ve mně to pořád zůstává, to hezký.
1: To je hezký.
0: No nevím, jestli v něm taky nezůstalo něco hezkýho.
1: To je možná, že to má ještě ze včerejška, myslíš?
0: A z předvčerejška.
1: Nebo?
0: A předvčerejška.
1: A každý den si zpívá to samý?
0: Já nevím.
1: Ne?
0: Ale myslím si, že asi, jako přijde mi, že jo.
1: Musíme ještě dokončit tenhle ten průzkum tohle toho veselého pána.
0: Já ho zastavím.
1: S písní na rtu.
0: Jestli já ho zítra potkám, jakože ho potkám, tak já ho zastavím.
1: Ano.
0: A já se zvoptám.
1: Ano. A nahraj si ho, prosím tě, ale na diktafon, ať si ho tady můžem zítra pustit.
0: Že bych udělal i nějaký video? Videjko?
1: Jo. A interview. Exkluzivně na Express FM. Muž, který si zpívá veselou píseň cestou někam. Třeba je ponoční, třeba proto je tak šťastný, protože jde domů, ne do práce.
0: Ale jde na vlak.
1: No.
0: To tě úplně neudělá šťastným kolikrát. No, ale to nevadí.
1: To nevadí.
0: Já to znám.
1: Odhalíme.
0: My takhle stojíme, nás stovky na tom nádraží.

0: ještě někde i sa Strangers na Expressu 7.18, aktuální čas. Za malou chvíli Milky Chance a nebo Lenny, Second Guessing.
1: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý webhosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
8: Mami!
7: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
8: Vytřihovali jsme slana.
7: Vystřihovali.
8: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
9: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Trenýrkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
11: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
16: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Páchnoucí klimatizace po zimě?
18: V autě 40 stupňů?
17: To nechcete.
18: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
17: Jsme tu pro vás.
18: Klima Express.
17: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
18: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
17: Skočte si nakoupit.
18: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
17: Objednejte se na
18: klimaexpress.cz. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Byla byl CZ.
19: Express FM.
9: Hudba. Na prvním místě.

0: Zrovna když jsme jeli před minulý týden do Holandska, jeli jsme okolo Kesslu, odkud jsou Milky Chance. Dneska jsem si na ně vzpomněl.
1: Jaký a byli tam?
0: Co pak já vím, já si myslím, že asi, možná, že třeba jo, ale oni měli ten svůj takový koncert pro celé to město. Měli to se symfoniákem a prej to bylo docela dobrý jako koncert, dobrý mejdánek to byl.
1: A to je hezky, když takhle ty lidi pro ty svoje domácí udělají jednou za čas nějakou hezkou akcičku. Ano. Abys na ně mohl být pyšnej, abys i oni chtěli říct, že jo, ty jsou od nás.
0: To jsou ti naši.
1: To jsou naši. Tady mám, chcete vidět fotky, když bylo na náměstí koncert? Hele, tady jsem já.
0: Tady jsem taky já, tady jsem s pivem.
1: Tady jsem já s pivem. Tady to byla moc dobrá klobása. A tady už jsou oni.
0: Tam vzadu.
1: Jo, no, tady.
0: Já jsem se dopředu nedostal, takže...
1: No, to nevadí.
0: Tak jsem vzadu, no.
1: Ale takhle jsem viděla, když to přiblížíte takhle. Hele, vidíš, takhle, tak jsem byl v podstatě docela blízko.
0: No, trošku se mě klepaly ruce, ale to nevadí, no.
1: To nevadí, no. A potom oni dohrali a potom ještě šli ale chlastat s náma. Tady jsme u stánku, tady. Teda takhle, oni pijou jako vedle s jinýma lidma, ale...
0: Jakoby s náma.
1: Jakoby s náma. Hele, fakt musím říct... Hele, kabrňáci.
0: Včera jsme se bavili o filmu Ryb, nebo to bylo v pondělí? Možná to bylo v pondělí.
1: Možná vlastně. Dokonce.
0: To bylo v pondělí, kdy jsme se bavili o tom filmu, kde se policisté v Miami ohradili proti tomu, že byli zobrazeni jakože kradou. A na to konto se objevil takový fun fact ohledně toho, že do filmu se teď přidává ten titulek může být inspirováno, nebo inspirováno, může vám to někoho připomínat. Podíváme
1: ale
0: se na to za malou chvíli.
1: Ale to je jenom náhoda,
0: podíváme
1: že vám to připomíná.
0: Za malou chvíli, jo? Já dám písničku, dám Leny.
1: Dobře.
0: A hned se na to vrhneme. Hey, it's me.

0: one hand, you want the success, but on the other, you're just kind of scared of it. Yeah, I don't know. Probably doesn't make sense. But do you know what I mean?
1: Ano, samozřejmě i mě odposlouchává můj telefon, když se tady o něčem bavíme, takže když slyšel, že se bavíme o tématu, Ben Affleck a Matt Damon mají problémy s majamskými policisty, kteří nejsou rádi, jak je oni zobrazili, jak se jimi inspirovali ve svém filmu The Rip a chtějí je žalovat za to, že si teď z nich jejich kamarádi dělají srandu, že jsou to špinaví poldové a že ukradli miliony během toho policejního zátahu nebo během policejní akce.
2: A tě vrátí, nebo se alespoň rozdělí.
1: Nebo přesně tak, hlavně ať se rozdělí. Každopádně, pokud byste chtěli, třeba i na Page Six o tom píšou, kde samozřejmě právníci říkají, že ta šance těch policistů je minimální. A to i právě proto, že samozřejmě i tenhle ten film obsahuje tu hlášku, že jakákoliv podobnost s žijícími nebo mrtvými osobami je čistě náhodná. No a mě odposlouchává TikTok, který mi hned nabídnul video kluka, kterého tam vídám pravidelně, vždycky má nějaký tipy o filmech a zrovna mi vylezlo jeho video na téma, jak se ve filmech objevila tahle hláška a že za to může Rasputin.
2: A že to sahá až tak hluboko, což mě teda hodně překvapilo.
1: To tě překvapilo, viď? Mm. Jsme ve 30. letech, kdy Hollywood uvádí do kin film Rasputin a carevna. No a v tomhletom filmu se inspirují knihou Felixe Jusupova, který se dneska považuje za toho vraha Rasputina. On se k tomu v podstatě přiznal ve své knize, kterou napsal. No a studio MGM se tou knihou inspirovalo a přišlo s tímhletím snímkem. No a Felix byl nespokojený a zažaloval je, že se mu nelíbí, jak ho zobrazují v tom filmu. Tenhle ten soud on prohrál, oni řekli, ale vy jste se k tomu přiznal, to je podle vaší knížky, vy jste tady takhle, tohle to děkujeme, nashledanou.
2: Tak přišel s jinou výzvou,
1: protože se mu nelíbila a samozřejmě jim doma se nelíbilo, jak tam vlastně zobrazili jeho manželku, která se stala takovou vlastně předobrazem postavy, která se tam myslím Natasha v tom filmu. A tam oni ukazují, že ten Rasputin, myslím, nějak hypnotizuje, má jí znásilnit a oni říkají, ale tohle to se nestalo, to v té knize není a pošpiňuje to prostě samozřejmě jako dobré jméno mojí ženy. A americký soud jim dal za pravdu. Ty částky se liší, někde jsem viděla $125,000, někde jsem viděla $127,000, že dostali. A potom mělo dojít ještě k dalšímu mimosoudnímu vyrovnání. Tady se ty částky taky liší, někde říkají $250,000, že dostali a někde dokonce, že $1,000,000.
2: Takhle přijde vám to možná málo, ale na tu dobu, na rok 1932 nebo posléze, tak to je opravdu, tam už to lítá, tam už to jsou miliony, tam se to násobí, to může být kolik, třeba 50?
1: No v tom videu ten týpek říkal, že těch $125,000 je na dnešní $30,000,000.
2: Takže pade klidně tam mohlo být.
1: Takže klidně se tam mohly pohybovat v takovýchhle částkách, což už je docela slušné. No a právě soudce MGM řekl, tomuhle všemu jste se mohli vyhnout, kdyby tam byla takováhle nějaká hláška. No a od té doby, od těch 30. let, tam právě tahle ta hláška pro jistotu je a zřejmě ochrání i Matta Damona a Bena Afflecka.
2: To je ale fun fact. Víte? Takhle porad. Zase jsem se dozvěděl něco nového.
1: No. Rasputin Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: A jej, co pak nám to děláte? Komplikace je na příjezdu do Prahy po Štyřce, tedy 2 kilometry před Prahou od Strakonic. Je tam převrácený nákladák, je neprůjezdný pravý jízdní pruh a v tomto čase to znamená dlouhatánské kolony. A pozor si také dejte, pokud jedete v tuto chvíli na 318. kilometru ve směru na Brno, konkrétně tedy na D1. Je tam silný provoz, neprůjezdný levý jízdní pruh, jsou tam 3 havarovaná vozidla, tedy 2 osobáky a 1 dodávka, policie je na místě, všechno se to aktuálně řeší.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš i kosmetiku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
5: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla, CZ.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody, 7:51. Možná, že jste se rozhodli, že nikdy není pozdě a že byste rádi třeba zubli, anebo byste chtěli se začít stravovat zdravě. Od toho je tady krabičková dieta pomelobox.cz, kde najdete veškeré věci. Jako třeba to, že si chcete stanovit, vlastně jaký je váš cíl, jestli se chcete udržet jenom na své váze, jestli chcete jíst zdravě nebo zubnout a tak dále. Zadáte tam svoje nějaké indicie, ono vám to vyvrhne, kolik nějakých těch kalorií byste měli sníst, aby vám to ještě neublížilo. No a potom už si to můžete objednat a ochutnávat a tak, no.
1: A tak, Pomelobox na vás myslí samozřejmě i pokud se chcete krabičkovou dietu nejdřív třeba jenom vyzkoušet. Objednávku si tak můžete přizpůsobit tomu, jestli chcete začít zlehka nebo rovnou naplno. Můžete samozřejmě tu svoji krabičkovou dietu s Pomeloboxem přizpůsobit svým chutím, životnímu stylu, tomu aktuálnímu cíli, o kterém mluvil Vašek. Samozřejmě si tam můžete i zadat to, co rádi nemáte, nebo třeba na co jste alergičtí. No a pokud byste chtěli vyhrát Pomelobox na 5 dní, tedy týdenní program Pomelobox dle vlastního výběru, musíte správně odpovědět na naši dnešní soutěžní otázku a my se dneska ptáme, na kolik dní minimálně si můžete objednat dietu Pomelobox. A i dneska mám pro vás možnosti, ať to máte lehčí, za A na 1 den, za B na 3 dny, anebo za C na 5 dní. Napište nám prosím správné odpovědi SMS-kou, a to na číslo 602 604 903.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Maximální ceny pohonných hmot v Česku dneska proti včerejšku klesly. Nejvyšší přípustná cena benzínu se sníží o 16 haléřů na 43,87, nafta o 73 haléřů na 42,11. V Rumunsku se dnes ke společnému jednání sejdou lídři zemí východního křídla NATO. Cílem summitu takzvané bukureštské devítky je především koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Česko bude zastupovat prezident Petr Pavel. Hodně nepříjemná zpráva zasáhla fotbalovou Plzeň. Konzervativní léčba nezabrala a stoper Václav Jemelka musí na operaci. Jemelka se přitom včera dopoledne objevil v širší nominaci reprezentace na blížící se mistrovství světa. Bude oblačno až zataženo, vyskytnou se přehánky nad 800 metrů i sněhové, teploty 13 až 17, na horách 6.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, krásné středeční ráno s datem 13. května, je tu 8. hodina, je tu Vašek, je tu Babu, je tu i Servác, který má dneska svátek a zdraví vás a ano, připomínáme, je chladněji, ano, ledoví muži prostě ledují, co vám mám na to povídat? Co víc k tomu říct, co se týká počasí. Každopádně z muziky, třeba vás to zahřeje, až se zatančíte na CeeLo Greena, Kasabian nebo Eda Sheerana. Jako ten pán, co ho potkává Vašek a on si zpívá cestou na vlak.
1: A vy si můžete zpívat taky.
3: Můžete.
1: Klidně na hlas. A nechte na sebe koukat. Co je vám do lidí?
3: Jo, když tak jim řekněte, co čumíš? Zaspívej si se mnou, ne?
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Prakticky od prvního vstupu mě tady trošku v hlavě straší ten servác. A totiž, protože my jsme se tady, to se tak jako odvodilo od toho, že servác, co to vlastně znamená, jakože to není servus, ale pozor, protože no. Servác je významem jako zachráněný, ochránce nebo strážce.
1: Aha.
0: Jo, ale servus není od servác. Servus je z latiny v podstatě jako služebník. Je někdo, kdo je připravený ti jako posloužit. Takže jako říkáš servus, takže to je jako služebníček. Jsi takový trošku ponížený. Ale pozor, v italštině je to v podstatě to samé. Ono čau je úplně to samé. Původně to bylo jako no, z nějakého benátského italštiny, uh-huh. schiavo, a oni to zkrátili na čau.
1: Na čau.
0: A takže čau je taky takový služebníček. To je jenom, aby jsme si v tomhle tomu udělali jasno.
1: Jo, takhle.
0: Další fun fact dnešním ránu.
1: Takže serváci je vlastně jako...
0: Ochránce.
1: Ochránce služebníčku.
0: Ano, jestli to chceš vzít takhle, tak můžeme to tímhle s tím uzavřít, no.
1: No, asi už bych do toho nezabrušovala, viď?
0: Ne.
1: Vác, ještě ne. Vác. Ještě vác by už bych to nechala.
0: Jo, jo.
1: Pravdu díš.
0: No.
1: Václave.
0: Díky, no. Tak jo, tak já pustím písničku, to z toho nemám. Z toho nějak jako se nevykroutíme, ani nevybrousíme.
1: Ne, to už začíná být nebezpečný tady.

0: Tohle jsou Lime Garden a jejich novinka Cross My Heart v Express ráno 8:13. Co nevidět mu a Foster the People nebo Milky a Molgrab. Just the way you are.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
4: Colors of Ostrava. Letos s nebeskými hlasy Teddyho Swimse a LP. Strhující show 21 Pilots nebo Lord. Geniálním žánrovým propojením Mobyho. Premiérou projektu Tomora se zpěvačkou Aurorou a Tomem Rowlandsem z The Chemical Brothers. A stovkou dalších jmen. To jsou Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být. Od 15. do 18. července v Dolních Vítkovicích. Více na Colors.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA Extra Slevy. Tyťový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí.
5: S heslem Rádio máte 10% slevu.
4: Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura. Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz
6: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
7: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
8: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
9: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
10: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show. V divadle Hibernia.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
13: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
14: Music. First.
15: Express FM.

0: Vašku, psal se rok 2024, což bylo dva roky zpátky, když Miley Cyrus vydala mimo jiné klip k Something Beautiful a v tom klipu se v noci polonaha válí po hollywoodském chodníku slámy.
1: No.
0: Tento večer se jí stal téměř osudným, protože jak se tam válela po tom chodníku slávy, tak chytla nějakou infekci do nohy.
1: Jo, musela, to jsem o tom četl.
0: Musela s tím dokonce na jednotku intenzivní péče. Ono totiž takhle, ono to zní chodník slávy, jo, ale to je opravdu humus tam na tom, kdo jste tam nebyl.
1: Přes den pěkný večer humus.
0: No, ono i jakoby,
1: ona i přes den,
0: ono
1: to
0: jasný. Už přes den je to i takový opravdu, jako chytit tam nějakou infekci, můžete klidně i ze vzduchu. Pokud jste v takovém tom, nazvu to teď jako centru, to znamená kolem Dolby, kolem toho Chinese Theater, kde se vlastně jako předávají ty Oscary, ten Chinese Theater, to je tam taky taková jako historická památka vlastně na LA. Samozřejmě pokud tam přicházíte s takovým tím evropským pojímání historických památek, tak je to poměrně mladý dům, před kterým na chodníku jsou taky ty jedny z těch prvních stop těch hollywoodských hvězd toho té zlaté éry. No a potom už můžete chodit po tom chodníku slávy, kde jsou ale zároveň taky různý prostě feťáci, bezdomovci, prostitutky a prodejci limonád. No a teď Miley Cyrus bude
1: mít... S tou limonádou to zakránil.
0: No ale tam je vždycky taková prostě paní Mexičanka v takový nějaký budce poloplesnivý a ta ti tam udělá třeba, tě jako vyždí, je v Sapě.
1: Vyždíme ti pomeranč.
0: Vyždíme
1: jako,
0: ti tam ten pomeranč, nebo prostě tu cukrovou třtinu.
1: Ano.
0: Něco ti tam přimíchá,
1: dál,
0: a řekne ti
1: pokračuj,
0: have a nice day. Tak, ale furt je to levnější než ve Starbucksu, ten refresher. Tak, jak se to jmenuje. Každopádně Miley Cyrus dostane teď svoji vlastní oficiální hvězdu, jo, na chodníku slávy.
1: Bude to 2845. hvězda na tom chodníku, co jsem se dočet.
0: Tak, že by to byla jedna z těch prvních, to se říct nedá.
1: To bylo v 1960. No.
0: Lepší je drátem do oka. Každopádně tam sebou bude mít svoji kámošku Anju Taylor-Joy a taky Donatelu Versace, takže předpokládám, že bude mít Miley u toho něco hezkého na sebe. A dokonce to nemá ani až tak daleko, právě třeba od toho TCL Chinese Theater, pokud byste do Los Angeles jeli, tak tady zrovna předtím hnedko máte Michael Jackson, hvězda, která bude, si myslím, letos velice, velice oblíbená, protože po tom filmu si myslím, že spousta lidí začne jezdit přesně po těchto těch jako místech a vy se potom dáte takhle jako, když jo, doleva a přejdete tady přes cestu, dojdete jako k Targetu a tam už kousek budete mít tu Miley Cyrus, takže to ani nemáte daleko, když byste k ní chtěli.
1: Za dva měsíce tam jdu, tak...
0: No.
1: Tak uvidím, no, jestli uvidím teda.
0: Tak uvidíš, jestli uvidíš.
1: Hele, a bude mít potom... hvězdu a bude mít ještě nějaký, většinou to je rozdělený k tomu ještě nějaký emblem, že jo? Nebo tam bude mít ten gramofon?
0: Ona bude mít gramofonek, ona je v té kategorii recording.
1: Jo, ok.
0: Ona, pak ještě samozřejmě je pár lidí, co mají dvojitou, ale on, zatím to s tou hereckou kariérou nebylo až takový u tý mají.
1: Hele, a první vlastně superhrdina to byl Batman, který tam má tu svoji hvězdu. Co on tam má?
0: Myslíš,
1: že tam má hvězdu s Batmanem?
0: Ne, podle mě tam má kamerku.
1: S tím emblemem, asi kamerku. Ale vlastně tam můžou být i neživý, jako, že to jenom fiktivní postavy. To mně přijde divný.
0: Přijde ti to divný?
1: No.
0: Tak hele, ono v podstatě za to si jako zaplatíš, takže ono to zase není až tak.
1: Jo, takže to je jenom o penězích.
0: No, musíš nazbírat nějaký určitý počet, myslím, nějakých podpisů a potom pak právě potřebuješ ještě nějaký určitý počet... nějaký penízky, který samozřejmě dáš za to, že oni ti tu hvězdu vyrobějí a potom ještě se platí nějaký roční fíčko za to, že ti tam jako spravujou, uklízejí a tak dále. Tak a jsou třeba hvězdy, které vůbec jako sami to nechtěli, že třeba jejich fanoušci to vlastně spunktovali za ně. Myslím, že to má takhle Liza Minnelli nebo někdo.
1: Jo.
0: Že oni opravdu oni udělali nějaký srazy těch fanklubů, všichni to podepsali, oni vybrali ty penízky a tu hvězdu jí vlastně jako dali darem, že
1: a
0: si
1: ten
0: to
1: nepořídila
0: sama.
1: Platí to fíčko teda, jo, další. No, není to levná záležitost mít takovouhle hvězdu.
0: Ne, no, ale je to jako všechno. Je to o penězích.

0: Express. Dopravní
1: servis. Pokud jedete přes Prahu směr Barandovský most, Modřanská, máme tam dopravní nehodu, osobák s dodávkou. Další komplikace je ještě stále kvůli převrácenému nákladnímu autu, a to na příjezdu od Strakonic do Prahy na druhém kilometru. Počítejte se zdržením a omezením.
2: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
2: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. I kosmetiku na Alza.cz.

0: Express Filmix.
1: Tento týden uplyne 40 let od premiéry akčního bijáku Top Gun, kterým režisér Tony Scott proměnil letecké souboje v téměř fyzický zážitek. V roce 1986 se v tehdejším Československu film do kin nemohl podívat a taky u příležitosti 40. narozenin na velkém plátně přivítáme už tuto středu. Tom Cruise jako mladý pilot Maverick a jeho kolega Goose nastupují pětitýdenní kurz v kalifornské škole pro elitní vojenské piloty přezdívané Top Gun. Maverick se hodlá stát nejlepším bojovým pilotem vojenského námořnictva, ale je to hazardér, který nerespektuje autority a porušuje předpisy. A to se pochopitelně ani trochu nelíbí jeho nadřízeným.
2: I'm gonna send you up against the best.
3: Yes, sir.
2: You two characters are going to Top Gun.
3: I feel the need for speed.
2: In 5 weeks, you're gonna fly against the best fighter pilots in the world.
4: You guys really are cowboys.
1: A máme tu ještě jednu filmovou oslavu. 50 let existence slaví legendární heavy metalová kapela Iron Maiden, která zve své fanoušky na filmový výlet prostřednictvím hudebního dokumentu Iron Maiden Burning Ambition. Začínali hrát po hospodách východního Londýna a postupně se propracovali na největší světová pódia, která okupují dodnes. Z obrovského množství archivních materiálů vznikl film, v němž jsou průvodci bývalí i současní členové kapely, ale také slavní fanoušci jako herec Javier Bardem, Lars Ulrich z Metallica nebo Tom Morello z Rage Against the Machine. Ve filmu zazní většina klíčových skladeb a ke slovu se dostane i slavný maskot Eddie v originálních animovaných sekvencích. Náš film je především o vytrvalosti, s jakou se kapela odmítala podřizovat měnícím se hudebním trendům a navzdory tomu rostla rodina jejich fanoušků, kteří prostřednictvím Iron Maiden nacházeli svou identitu a pravá přátelství, říká režisér dokumentu Malcolm Benville.
5: Think of a more recognizable mascot than Eddie and Iron Maiden.
6: It was always about the fans.
7: Iron Maiden hit rock bottom to become the greatest band in the world a second time.
0: Express Filmix
8: na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
8: Express.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
2: Ty vypadáš dobře, jak to děláš?
3: Konečně jim normálně.
2: A jak to stíháš?
3: Nestíhám, proto mám Pomelo Box. Zdravé krabičky až domů a bez vaření.
2: Oh, to se musím podívat.
3: Pečujte o své tělo. Vaření nechte na Pomelo. Pomelobox.cz.
4: Mama.
5: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka, třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
6: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
8: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
16: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šleháčkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
17: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
18: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
19: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
18: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proktoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv.
20: Pryč s hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
21: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
22: Express FM.

0: Posloucháte Express ráno, zdraví vás Václav, který je nadšený fanoušek tady Babu. Ještě když jsem tady s tebou jako nevysílal, já jsem to poslouchal ráno, protože jsem vždycky jako se dozvěděl něco novýho. Vždycky něco, co jsem nevěděl. A já jsem si říkal, ta Babu, já jsem z toho normálně měl jako trauma. Že jsem si říkal,
1: to není možné, je to trauma.
0: Ta holka ví úplně všechno a s jakou lehkostí to všechno jako i nacházíš a tak. Já si to prostě musel v potu a krvi někde vydupat ze země všechny ty informace a k tobě se to normálně regulárně valí.
1: To já jen tak předstírám. Vašku, víš, co to je Grindr nebo Grindr?
0: Ne.
1: Znáš Grindr?
0: Ne.
1: Grindr pravděpodobně neznáš, protože se neseznamuješ s ostatními muži online. To znamená, ve zkratce, Grindr nebo Grindr je aplikace, ve které se muži seznamují s jinými muži.
0: Takže je to Tinder, ale jenom pro chlapy.
1: Ano, přesně tak. No a Madonna, která zná svoji cílovku, což jsou samozřejmě i gejové nebo muži, kteří jsou na Grindru, tak ona mimo jiné má teď takovou menší kampaň na Grindru, protože dokonce udělá limitovanou edici vinylu svého alba Confessions 2. Je to prostě nějaká Grindr Limited Edition, něco dídada. A ty, když si Grindr otevřeš, tak se tam, tak tam uslyšíš prostě hlášku, jo? Ona tam řekne, hi Grindr, it's Mother. A potom řekne, jo, něco jsem se pro vás připravila, tady Madonna Confessions.
0: Jasně. Zatím to pobírám.
1: Zatím to pobíráš. Co se ale stalo, proč je tahle ta záležitost teď lehce virální? Madonna se totiž vlastně nechtěně stala ženou, která odhaluje muže, kteří pomocí Grindru podvádí své oficiální boyfriendy. Normálně totiž ty, když Grindr otevřeš, tak se nic nestane, není tam žádný zvukový signál. Prostě aplikaci si otevřeš, je ticho a ty si tam prohlížíš ty borce, pak si nějako vybereš, píšete si, vyměníte si ty dickpiky a prostě jdete, kam potřebujete. No, jenže tuhle, představ si to, zamilovaný homosexuální pár je doma, ten jeden tam někde vaří, něco v kuchyni, tam prostě šuchtá a druhý jen tak scrolluje, vypadá to nevinně. Mm-hmm. Na telefonu, jenže najednou se ozve Hi Grindr, it's Mother. Co tam děláš? Nic. Nic tady nedělám. Ukaž mi ten telefon. Ne, neukážu ti telefon, nic tady nedělám. No, tak nakonec proběhla tady ta výměna. Zjistilo se ano, že teda ten přítel je mu nevěrný a může za to Madonna, že to takhle odhalila, prozradila a tenhle ten případ není jediný, jenom je ten nejvirálnější, takže gay TikTok teď řeší právě tu záležitost. Na jednu stranu jsou rádi, že Madonna si je takhle vědomá, že gejové jsou její věrní fanoušci a že pro ně chtěla udělat něco special. Na druhou stranu o pár nevěrných fanoušků, kteří ale jsou, ne že by byli nevěrní Madoně, ale jsou nevěrní svým boyfriendům, tak o ty možná lehce přišla.
0: A tak to už je jako jejich smolík, no. Je to zajímavý, jo, jo, je to vtipný teda, no.
1: No a teď se samozřejmě ti věrní gejové domnívají, že Grindr přesně věděl, co dělá, když najednou bez jakéhokoliv upozornění aplikace, která normálně tě nijak nevítá.
0: Ano.
1: Není to jako, že nějaký ding-dong. Ding-dong.
0: Ding-dong.
1: Ding-dong. Přišla ti zpráva. Že přesně věděli, co dělají. A že já si tušil, že se něco takového může stát.
0: Ding-dong.
2: Express ráno. S Babu Hači a Vaškem Mašindou.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Včera odpoledne se objevila výrazná ropná skvrna na hladině řeky Moravy mezi Kroměříží a Otrokovicemi. K řece okamžitě vyrazily jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů, které přes vodu natáhly norné stěny a vše monitorovaly i ze člunu a pomocí dronu. Bratrská pomoc Rusku ve válce proti Ukrajině vylepšila severokorejský státní rozpočet. Rusko za pomoc v boji proti Ukrajině zaplatilo Severní Koreji 13,8 miliardy dolarů, na naše 285 miliard korun. Obrovská hvězda NHL ozdobí už v pátek začínající světový šampionát hokejistů ve Švýcarsku. Za Kanadu totiž nastoupí 38-letý útočník Sidney Crosby z Pittsburghu. Dnešní počasí bude s oblačnou až zataženou oblohou, vyskytnou se přehánky na horách sněhové a teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Maximálně.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Hello Express, it's Mother. A máme pro vás ještě poslední hodinku dnešního středečního vysílání. 9 hodin, 1 minutka k tomu. Ano, stále je servác, pořád je zima a v našem playlistu, ale stále taky skvělá muzika Bad Leg, Harry Styles, anebo taky Paramore, Running Out of Time.
1: Mluvili jsme o mistrovství světa ve zprávách Sidney Crosby, ale taky vy můžete být přímo na zápase Česko-Norsko 25. května, a pokud tedy budete mít čas ve svém kalendáři, a to byste měli mít, protože my budeme mít pro vás dvě vstupenky navíc, šálu, dres a tak dále. To všechno už třeba za pár minut.
3: Třeba jo.
1: Třeba jo?
3: Buďte
1: ne,
3: ready.
1: Třeba. Určitě, buďte ready.
3: Buďte ready.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Harry Styles, American Girls, 9 hodin a 9 minut. Je středa 13. května a co nevidět nám začne mistrovství světa v ledním hokeji. Co nevidět tedy v pátek, což už je v podstatě za rohem.
1: No to už je hodně za rohem, to už je z ničeho nic tady. Vy můžete společně s námi soutěžit, máme tady ano, super set, máme tady dres, máme tady šálu a máme tady navíc ještě 2 lístky do Švýcarska na zápas Česko-Norsko. Taky vás samozřejmě lákáme na allegro.cz, protože tam mají aktuálně Smart Weeks, abyste si mohli vytunit takovéto domácí sledování. Na Smart Weeks totiž můžete najít třeba, jo, mají tady lehátko zahradní, který navíc se ti potom bude ještě hodit, i když už skončí mistrovství světa v hokeji. Pěkně si ho někam složíš, uklidíš ho do té garáže, kde budete koukat. Mají tady samozřejmě slevy na různě televize, monitory, kdybyste si třeba chtěli zahrát, že jo, i nějaký hokej proti sobě. Mají tady, a to se mi docela jako líbilo, to je taky něco, co byste mohli využít, a to je taková ta turistická lednička, ale má to dokonce i nabíječku na mobil a tak dále. To znamená, až si to jako nabiješ a uklidíš se s tím někam, abyste v klidu mohli s klukama koukat, tak nemusíš se vracet. Už to skončilo? Ne, já si jdu jenom nabít telefon. Aha. To nic z toho se stát nemusí, jo, protože předpokládám, že nahoře mají holky svůj večírek, kdy koukají na hokej, protože zase zároveň to
0: vodem. Ty jdeš zase do garáže, no já si jdu jenom dobít mobil.
1: Ano, přesně tak, protože víme, že holky milujou hokej.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo, jako hodně, jako já mám doma ženu, která je hokejová. Jako nic jiného, žádný jiný sport prostě jí nezajímá. Ale jakmile je hokej, a říká, tuhle jsme seděli doma, a říká, není v televizi něco zajímavého, že třeba jako nějaký hokej, něco, jo? A tak si pustila i ze záznamu hokej. No, i když vidíš, že jsme prohráli s těma Švýcarama.
1: Takže ty
0: sakra.
1: Ani nemusíš chodit do garáže, aby si něco sledoval a můžeš se v klidu nabíjet. Vy teda mrkněte na tyhle ty výhodné nabídky Smart Weeku. No a my se pojďme podívat na naši soutěžní otázku, pokud s náma chcete teda soutěžit o ten set a o vstupenky. Máme tu dneska otázku takovou, když tak se radši rovnou podívejte na web mistrovství světa v hokeji, kdybyste se nebyli
0: jistí. Nevěděli.
1: My se totiž dneska ptáme, ve které skupině a ve kterém městě, jo, dneska to je navíc ještě dvojitá otázka, bude Česká republika hrát své zápasy základní skupiny na mistrovství světa 2026?
0: Může to být za A Curych, nebo taky za B Friburg. Nebo Freiburg německy, jak chcete.
1: No takhle. A nebo francouzský Fribourg.
0: Fribourg.
1: Tak můžete si tipnout, města to máte tak jako 50 na 50 a skupinu snad uhodnete. Až to budete vědět, nebo jestli si chcete jenom tipnout, že si tak věříte, napište nám prosím vás e-mail ráno@expressfm.cz, to je ta adresa, jo, předně dejte klidně ms, hokej a potom možná napište

0: Ahoj Vašku a babu. Správná odpověď na dnešní otázku je: moc bych si přál jet, jste nejlepší. Takhle se jmenuju, tohle je telefonní číslo na mě a mail, vidíte, že ten mail od koho je. A my, jo, díky, kámo.
1: Ale jsi už asi tisícátej.
2: Express ráno. S Babuhači a Vaškem Mašindou.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
3: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Pryč DPH! Pryč DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton-těšovice.cz.
13: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
14: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
15: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
16: Mami!
15: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
16: Vystřihovali jsme slona.
15: Vystřihovali?
16: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
17: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
18: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda.

0: Krásná webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
6: Express. Music first. Express FM.

0: 9.27, Noel Gallagher's High Flying Birds na Express FM. Teď je 9.27, o 10 hodin později, tedy po 19. hodině, budete mít možnost si poslechnout jeden z dalších zajímavých rozhovorů s hostem tady u nás v rámci Express Start. Kdo tam bude?
1: Bude tam novinářka, scénáristka, producentka, dramaturgině Marta Fenclová, s tou už si náš Michal Plšek v Express Star jednou povídal, to bylo ale o filmu Zápisník alkoholičky. Tentokrát to bude o minisérii Moniová, která v pátek vstupuje na obraz videotéky OnePlay. Marta je spoluautorkou námětu a také dramaturgyní, takže si to dejte dnešní Express Star v 19.00 na Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud v tuto chvíli jedete přes Prahu, ulice Bubenská, je tam dopravní nehoda, počítejte s tím, že potkáte policisty, kteří vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Komplikace je také v ulici Kaňkova v Praze a ještě i na Lysinách, kde je osobák a motorka. Ale další komplikace na vás v tuto chvíli také číhá na D2. 11. kilometr ve směru na Bratislavu. Je tam překážka, průjezd se zvýšenou opatrností, dva osobáky v sobě. Na místě jsou policisté.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš i kosmetiku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: My v Kobyšop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyšop.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
12: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
13: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
14: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
15: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
14: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
16: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šlehačkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
18: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
20: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i tajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
0: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
21: Trenírkárna.cz.
22: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
21: Trenírkárna.cz.
23: Music. First.
24: Express FM.

0: Já furt, co mi to připomíná, tahle ta muzika. Ta, ta, ta, ta.
1: Tahle muzika ve mně ale vzbuzuje úzkosti. Zatímco, když hraje to předtím, tak je to v pohodě, prostě tak hezky hraje, ale když začne tohle, tak je mi z toho po těle tak lehce nepříjemně.
0: Aha.
1: Přece jenom ta oliheň by mě zanechala menší traumátko.
0: Fakt?
1: No, nějak.
0: A viděla jsi jako i tu další řadu, nebo
1: ne,
0: jenom jedničku?
1: To už mě ne...
0: To už tě nepřilákala.
1: No, nějak jsem to jako nakousla, ale přišlo mi to takový už nějaký. Vlastně jsem si řekla, že si chci jako zachovat to kouzlo té první série, která se mi líbila fakt jako hodně.
0: Mm-hmm. Že už to další může být nastavovaná kaše, samozřejmě se tam vymýšlí, jak jinak je tam zlikvidovat všechny.
1: No, a mě to nějak... A on mě trošku naštval na konci té první série, tak jsem si říkala, hele, už to nechám takhle bejt.
0: A mohli to nechat otevřený? Nemuseli to natáčet, že? Dál. No ale prachy jsou prachy, no. Prostě potřebuješ toho vyždímat, tak ždímeš.
1: Když můžou být prachy, tak žádný strachy.
0: A tímhle rýmem bychom se pěkně mohli rozloučit a budeme se těšit zítra opět.
1: Ano.
0: 7.10. Ahoj.
1: Čau.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Bouřky a krupobytí, které v pondělí zasáhly některé vinařské oblasti na jihu Moravy, poničily část vinic. Podle vinařů si tím ale keře poradí s tím. Kroupy totiž naštěstí naředil déšť. Minulý týden se v Paříži sešli konzervativci a nacionalisté pod heslem Make Europe Great Again, kteří na setkání konaném za zavřenými dveřmi řešili imigraci, národní suverenitu, podporu Izraele, evropskou energetickou krizi a také přehodnocení sankcí vůči Rusku. Zúčastnil se i poslanec SPD Josef Nerušil, který uvedl, že Kreml nezmění politiku vlivem tlaku sankcí. Po incidentu v derby se nevědělo, jestli nastoupí. Nakonec se gólman fotbalové Sparty Jakub Surovčík v úterním klání proti Plzni mezi tři tyče postavil a předvedl několik nadstandardních zákroků. Poděkoval i masérovi Slávie, který ho v sobotu po napadení ze strany fanoušků soupeře odvedl z trávníku. A dneska bude oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Lady Gaga doučí Runway krátce po 10. na Express FM, kde nám startuje dopolední program. Zdraví vás Míša Tůmová. Já jsem nějaká, se přiznám, rozhozená, protože podle hodinek jsem se v noci zbudila 8krát. Podle mě možná i víc, protože mně se zdal hrozně ošklivý sen. My jsme naše rádio nemohlo vysílat z nějakého důvodu ze studia a byli jsme zakázaný. A přitom já jsem nekoukala na žádný válečný film včera. Tak jsme vysílali z nějakého malého krcálku temného někde z Vinohrad. Bylo tam zataženo, temno. A já jsem tam byla sama, protože kolegové byli prostě někde v akci. A mně se u toho stalo, že tam vypadl proud prostě, někdo tam na mě bušil, do oken něco házeli, no bylo to úplně hrozný. Takže já jsem vlastně velmi šťastná, že jsem teďka tady a v bezpečí. Vůbec nevím, proč jsme nemohli vysílat ze studia, bylo to zajímavý. Nicméně, velmi snově, ale v tom velmi dobrým slova smyslu, zní i track, kterým to dnešní dopoledne odstartujeme, a to je Suburban Requiem, který naspíval Youngblood.

0: Disciples On My Mind na vlnách Express FM, kde nám za chvilku budou hrát taky Falls, nebo si pustíme zpěvačku Ray a její Skin and Bones. A pak tady mám taky něco pro fanoušky Smashing Pumpkins.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SVZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Ty vypadáš dobře, jak to děláš?
4: Konečně jim normálně.
3: A jak to stíháš?
4: Nestíhám, proto mám Pomelo Box. Zdravé krabičky až domů a bez vaření.
3: To se musím podívat.
1: Pečujte o své tělo. Vaření nechte na Pomelo. Pomelobox.cz. Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý webhosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte. Dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloub.cz.
5: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnější kamna.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: ETA Extra slevy. Tyťový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly@agrodabaky.cz.
10: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
11: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
12: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
13: Sky Tower z Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Tower z Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
14: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
15: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
17: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Hudba na prvním místě.

Ray, Skin and Bones na Express FM. A pokud patříte k fanouškům kultovního dvojalba Melancholy and the Infinite Sadness od Smashing Pumpkins, tak poslouchejte. Billy Corgan právě oznámil, že svou unikátní orchestrální show přiveze letos v září i do Evropy. Nečekejte ale klasický rockový koncert. Corgan spojil síly s 60členým orchestrem a vytvořil kompletně novou operní verzi tohodle hitu z roku 95. Po obrovském úspěchu v Chicagu, kde loni vyprodal 7 nocí v budově opery, se teď chystá do londýnský Royal Festival Hall a následně do Antwerp, Paříže a Madridu. Což je bohužel z těch evropských měst všechno. Tahle ta vybraná města navštíví začátkem září, tak pokud čistě náhodou budete mít v některém z nich dovolenou, tak na tohle bych zašla. Podle prvních ohlasů jde totiž o audiovizuální zážitek, u kterého prej nezůstane oko suchý. Hlavně u nové verze hitu Tonight Tonight, kterou teď uslyšíme.

Tohle to byly Blossoms, Joke About Divorce, vtipkovat o rozvodu na Express FM. Zpěvačka Gracie Abrams oznámila detaily svého třetího studiového alba s provokativním názvem Daughter From Hell, které vyjde 17. července. Na téhleté desce opět spolupracovala s Aaronem Dessnerem z The National a my se prej můžeme těšit na 16 propracovaných tracků. Ale to není všechno. Dcera režiséra Star Wars, J.J. Abrams, se rozhodla kráčet i v otcových stopách, i když z jiné strany kamery. Gracie totiž získala svoji první velkou filmovou roli v chystaném snímku Please od prestižního studia A24. Má jít o dobové ženské drama, které režíruje Halina Rain, což je autorka erotického thrilleru Baby Girl. Po boku Gracie se ve filmu objeví i britský herec Tom Burke. Sama zpěvačka přiznala, že jí atmosféra na place fascinuje úplně stejně jako ta na hudebním turné. Takže máme další zpěvačku lomeno herečku. Tohle je Gracie Abrams, Close to You.

0: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90 a Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
8: Divadlo Hibernia uvádí
9: strhující komorní muzikál
8: 5 let zpět.
9: V hlavních rolích
8: Anna Prášilová-Fialová
9: a Ondřej Rychlý.
8: 5 let, 2 lidé
9: a 1 příběh lásky.
8: Od ledna 2026.
9: V divadle Hibernia.
10: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
11: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
10: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
12: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
13: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
14: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
15: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
16: Izomat stavebniny.
17: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
18: Best Beleza.
17: Nádherná zahradní dlažba.
18: Best Belisima.
17: Dvě úžasné zahradní dlažby.
18: Beleza a Belisima od společnosti Best.
17: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
19: Express. Music first. Express.

Taylor Swift a Elizabeth Taylor na Express FM. 64-letý sympatický herec Woody Harrelson se prý chce stát filmovou hvězdou evropského filmu. Herec se nechal slyšet, že kvalita evropské produkce je podle něj vyšší než v Americe. Prej mu ani nevadí, že v Evropě nedostane tak královsky zaplaceno, protože mu jde o umění a hlavně o spolupráci s konkrétně francouzskými režiséry. Už tenhle ten víkend se v Cannes představí jeho novinka, a to komedie s názvem Full Fill, kde si zahrál s Kristen Stewart. Režíroval ji francouzský král absurdity Quentin Dupieux a Woody přiznal, že takový tempo v Hollywoodu dosud nezažil. Celý film totiž vznikl za neuvěřitelný 2 měsíce a na place se jelo prej klidně 9 stránek scénáře denně. Woody ve snímku hraje tátu, který vezme svoji dceru na katastrofální výlet do Paříže, aby zachránil jejich vztah. Film je prej hodně divadelní, intenzivní a nechybí mu samozřejmě černý humor. Pro fanoušky Woodyho mám ještě jednu dobrou zprávu, protože hned v červnu začíná točit další kousek a to tentokrát pod taktovkou Jasona Batemana a se Samem Rockwellem. To jsou samý skvělý jména. Do 11. tady na Expressu bude ještě Fred Again, anebo třeba teďka francouzští Phoenix, Consolation Prizes.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Předseda České biskupské konference a olomoucký arcibiskup Josef Nuzík vyzval pachatele, který včera večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy, aby ji vrátil. Podle Nuzíka tak má možnost napravit svůj čin. Arcibiskup to dnes uvedl na webu církev.cz. Americký prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na níž je Venezuela znázorněná jako 51. americký stát. Stalo se to jen krátce poté, co dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí v pátém zápase druhého kola playoff NHL proti Anaheimu nasměroval hokejisty Vegas k výhře 3-2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii. A dneska bude oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. V 11 hodin vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Another a 54 Ultra Talk to You, krátce po 11. na Express FM. Barefootová komunita v Česku má svoje drama. Nejoblíbenější značka na boso totiž neustála svůj raketový růst a skončila v dluzích za desítky milionů. Dobrou zprávou pro fanoušky je, že e-shop jako takovej přežil, protože v bleskový akci ho zachránil investor z trenýrkárny Ruslan Skopal. Zatímco ale ten web běží dál, tak v zákulisí je to ještě furt takový dost citlivý, protože po té firmě původní zůstaly dluhy a dodavatelé té firmy nejspíš o část peněz přijdou. Nový majitel k tomu říká, že zisk není sprostý slovo a bez něj to prostě nejde. A celý tenhle barefootový svět u nás teď prej dospívá a mění se z nadšeneckýho koníčku v tvrdý biznis. Je to v podstatě takový příběh o tom, jak firmu přerůst. Zakladatelka Andrea Součková začínala totiž jako studentka, které barefooty pomohly od bolesti kolen, ale když firma vyrostla, tak ten obrat 120 milionů už manažersky neukočírovala. Teďka dokonce prodává i vlastní majetek, aby splatila, co se dá, a z biznesu odchází, a to do sektoru sociální péče. Je to bohužel důkaz, že uřídit obří e-shop vyžaduje mnohem víc než samotnou lásku k produktu. Mimochodem tohle úplně vybízí k tomu si pustit loňskou skladbu Barefoot Run od Brankos Bridge a Marjorie. Tady je.

0: Garbage Special na Express FM. Za chvilku nám tu budou hrát DJ Seinfeld z Confidence Man a track The Ride, a nebo si pustíme nejhranější song týdne. Schválně, který to je?
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
2: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. plachtovehaly@agrodabaky.cz
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Pecké kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show. V divadle Hibernia.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

DJ Seinfeld a Conference Man The Right na Express FM. Bejt frontmanem rockový kapely sebou nese určitě rizika, ale dostat mobilem do obličeje uprostřed vystoupení by mezi ně patřit asi nemělo. Oli Sykes z Bring Me The Horizon se o tom přesvědčil v pondělí večer v Missouri. Přímo během hitu Happy Song na něj někdo z davu mrštil telefon, který zpěváka trefil do toho obličeje. Oli, viditelně otřesený a pořádně vytočený, ten mobil okamžitě odpalil z pódia pryč a neubránil se ani pár ostrým slovům na adresu neznámého útočníka. Oli teďka fandům na Instagramu potvrdil, že po tom zásahu telefonem do hlavy utrpěl lehkej otřes mozku. Přiznal, že zbytek show v pondělí večer doslova protrpěl. Tlak při zpěvu mu způsoboval bolesti v ráně a dezorientaci, za což se taky fanouškům omluvil. Tenhle ten bizarní trend lovu na umělce nekončí jenom u mobilů. Minulý týden v Madridu musel Eric Clapton předčasně ukončit koncert poté, co ho jeden z diváků zasáhl hozenou gramofonovou deskou. Clapton vyvázl bez zranění, ale přídavek pak už logicky neodehrál. No a když na vás netahají mobily nebo vinily, tak to může být třeba dron, jako u Freda Dursta z Limp Bizkit, který musel nedávno v Istanbulu doslova odhánět hučící kvadrikoptéru přímo od svého obličeje. Hnus. My si pustíme toho Oliho a Bring Me The Horizon, Follow You.

Slater a Gas Station na Express FM. Eurovize, to je soutěž, která má Evropu spojovat, tak letos ale ve Vídni spolehlivě rozděluje. Po včerejším večeru za sebou máme první semifinále a už teda víme, kdo v sobotu zabojuje o vítězství. Do finále postoupilo 10 zemí z 15, včetně favorizovaného Švédska, Izraele nebo Polska. Jenže spíš než o písničkách se letos mluví o prázdných místech v šatnách. Kvůli účasti Izraele totiž soutěž bojkotuje hned 5 zemí. Letos se neúčastní Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island ani Slovinsko. Slovinská televize dokonce místo přenosu radši vysílá cyklus palestinských filmů. Organizátoři navíc řeší ještě takový docela slušný trapas s únikem interních dat. Kvůli chybě mediálního týmu se novináři dostali k tajným scénářům, které na setinu sekundy popisují pohyb umělců v zákulisí, což v takhle napjatý atmosféře vyvolalo u ochranky docela slušný vrásky. Pro nás je ale klíčovej zítřek. Ve čtvrtečním druhém semifinále totiž nastoupí náš Daniel Žižka z písní Crossroads. Tak mu držme palce. A jedním z vítězů Eurovize byla taky dnes už bývalá kapela Måneskin, tak si je připomenem.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
2: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u Webglow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Eta Extra Slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta. Tady je doma.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
9: Ratatadadarata, trička, ratatadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
14: trenirkarna.cz.
15: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
14: trenirkarna.cz.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Zpěvačka FKA Twigs se bude možná muset přejmenovat. Svarem je slovo Twigs, které od roku 1994 používají sestry dvojčata Linda a Laura Goods. FKA Twigs si ke jménu písmena FKA přidala, když dvojčata požádali o změnu uměleckého jména. Písmena FKA neznamenají údajně nic konkrétního, je to jen sbírka písmen. Chtěla jsem jen výběr písmen, které by zněla docela mužně a silně. FKA Twigs už v roce 2013 nabídla dvojčatům $15,000 jako dohodu o koexistování obou uměleckých jmen. A ty to odmítli. Poslední slovo bude mít soud o duševní vlastnictví. A další soud. Nizozemský DJ Tiesto obdrží od americké advokátní kanceláře Greenberg Traurig 17 milionů eur. Kancelář musí také uhradit soudní náklady v celkové výši téměř 35 tisíc eur. A to za případ, který pochází z roku 2012. Tiesto tehdy strávil v daném roce ve Spojených státech více než stanovený denní limit. Jako daňový rezident by proto měl zaplatit více na daních. A daňový specialista ze společnosti Greenberg Traurig ho však o této situaci nesprávně informoval. Spotify slaví 20 let, ale tenhle dárek je pro tebe. To se vám čerstvě objeví při otevření aplikace. Asi ne každý je tak dlouho na této službě. Připomene vám, co jste si stihli nejvíc poslechnout, který umělec šel nejvíc do vašich sluchátek a první song, který jste si pustili. Vykopávám Calvin Harris a Alesso, Under Control.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Ministři energetiky Evropské unie jednají o zavedení daně z mimořádných zisků energetických společností, uvedl řecký ministr životního prostředí a energetiky Stavros Papastavrou. Firmám vznikly nadměrné zisky v důsledku růstu cen ropy a plynu po vypuknutí války s Íránem. Ministři mají neformální jednání na Kypru. V českém fotbale padl historicky nejvyšší trest za výtržnosti fanoušků. Dostala ho pražská Slavia, která příští 4 zápasy odehraje bez diváků a zaplatí nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun. A dneska bude oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. You know what they say.

boje za lidský práva. Málo kdo ví, že právě on se zasadil o to, aby byl v Americe den narození Martina Luthera Kinga uznán jako státní svátek. Ve svých 23 letech měl Stevie těžkou autonehodu, po které byl 4 dny v kómatu a dočasně ztratil čich i chuť. A první věc, kterou po probuzení udělal, byla, že začal hrát na malej synťák, co mu přinesli do nemocnice, aby zjistil, jestli jeho mozek pořád v uvozovkách slyší hudbu. Je to borec. Tohle je jeho She is a Bad Mama Jama.

0: Tohle to bylo Duo Sports a jejich track Drama King na Express FM, kde nás za chvilku čekají Gorgon City a Drama, nebo taky zpěvačka Tyla se svým trackem Chanel, ale něco novýho se děje u Rickyho Gervaise a hned vám řeknu, o co se jedná.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
11: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
13: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
14: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
15: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
16: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
17: Music. First.
18: Express FM.

Taylor a Chanel skoro v půl jedný na Express FM. Jdem se podívat, co ten Ricky Gervais. On si brousí drápky na Netflix, a to doslova. Jeho nový seriál Ellie Cats. Ellie, jakože Ellie a Cats v trene na Netflix 7. srpna a má to být animovaný, nekorektní, kousavý a vtipný. Tentokrát nás ale nečeká žádný dojemný drama, jako byl seriál Afterlife, ale drsná politická satira viděná očima party toulavých koček, který žijou v okolí Downing Street. Ricky přiznal, že nápad na seriál dostal při sledování zpráv o kocourovi Larrym, který skutečně žije v sídle britského premiéra. A začal přemýšlet o tom, co všechno musí taková zvířata slyšet za zavřenými dveřmi. A tak vznikla tahle politická satira, kde jsou kočky mnohem kompetentnější než lidé. Ricky seriál nejen napsal, ale jedné z hlavních postav, kocourovi s pořádně prořízlou pusou, propůjčil i svůj hlas. No a kromě něj v seriálu uslyšíte třeba i dámu Helen Mirren nebo Toma Hardyho. Na Instagramu napsal, že od dob jeho seriálu The Office v kanclu nebyl tolik nadšenej a zároveň se tolik neobával o žádnou svoji show jako právě o tenhle projekt. Takže pro opáčko 7. srpna Rickyho Ellie Cats na Netflixu. Ale právě teď jsou před námi Hooverphonic Badaboom.

DMAs, My Baby's Place na Express FM. Dneska je středa a to znamená, že večer od 7 hodin se můžete těšit na pořad Express Star. Dnešním hostem bude novinářka, scénáristka, producentka a dramaturgině Marta Fenclová. No a vzhledem k tomu, že si s ní Michal Plšek už jednou povídal, mimo jiné o filmu Zápisník alkoholičky, ke kterému napsala scénář, tak tentokrát bude rozhovor monotematický a bude se věnovat čistě a jenom minisérii Moniová, která už tenhle ten pátek vstupuje na obrazovky videotéky OnePlay. Marta je její spoluautorkou námětu a dramaturgií. A já tady teď udělám takový naprosto přirozený, pro mě přirozený oslý můstek, který se ale velmi podobá tomu, jak normálně moje hlava funguje. Moniová, Moni, Harmony, Sweet Harmony od kapely Beloved právě teď na Express FM.

0: webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Izomat stavebniny!
9: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěnky. Terky zdarma.
10: Cemix fasáda, trvalá paráda.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
11: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
12: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
14: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Express FM.

0: When Me a Rudimento Die Young na Express FM, kde se na závěr dneska rozloučím funfaktem, který asi nepotěší kravaťáky. Studie z roku 2018 zjistila, že nošení kravaty může snížit průtok krve do mozku až o 7,5%, což může vyvolat závratě, nevolnost a bolesti hlavy. Pokud je kravata příliš utažená, může taky zvýšit oční tlak. No a jako bonus je prý ideálním prostředím pro šíření bakterií. Eju. Ona ta kravata, když ji nosíte trošku punkově, jako halabala, tak to často vypadá líp, tak jako rebelsky. Ale ne vždycky to jde, no. Justin Timberlake, Suit and Tie, to je to, co teď bude následovat. A zase zítra. Páčko.
1: Aha.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V pondělí večer byla z baziliky v Jablonném v Podještědí odcizena lebka svaté Zdislavy. Stalo se tak na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal. Alarm byl v tu dobu kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti zveřejnil mapu, na níž je Venezuela znázorněná jako 51. americký stát. Fotbalisté Slávy si mohou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul, ale slavit ho případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Dnešní teploty vyšplhají k 13 až 17 stupňům Celsia. Zítra bude zataženo na Moravě a ve Slezsku s deštěm a o stupeň chladněji než dnes. Přeháňky a nižší teploty vydrží až do pondělí. Po 13. hodině na Radio Express FM odstartovalo odpoledne s Veronikou. Přeju vám krásnou středu.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byla Holly Humberstone, To Love Somebody. Dnes úřaduje druhý ze třech zmrzlých mužů, jmenuje se Servác. Kdo to byl Servác? Servác byl biskup, původem z Arménie, misionář, který působil v 5. století našeho letopočtu, usadil se a působil jako biskup v dnešní Belgii. Servác je patronem všem zámečníků a stolařů a pokud byste chtěli navštívit jeho ostatky, tak je najdete v Maastrichtu. Zítra přijde ještě Bonifác, za ním uplakaná Žofie a pak už se můžou bez starosti, snad bez starosti sázet rajčata. Veronika vás ještě jednou zdraví, hrát si budeme Bíba Dubí a budeme si hrát taky Source s Candy Staten. Dohromady hezký poslech.

0: Dnes je ten den, kdy v ulicích můžete potkávat lidi, kteří mají na klopě nebo na blůzce připevěný žlutý kvítek měsíčku lékařského. Dnes je totiž Český den proti rakovině. Ty žluté kvítky mají letos takovou světle fialovou lilastušku. Proč? Co to znamená? A jak můžete a na co přispět? Tak to vám prozradím za malou chvíli. Hrát tam ještě předtím budou třeba Mumford & Sons anebo Sony Fodera.
1: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnější kamna.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: je německé kvality. XXX Ludzomi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Eta Extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Bočancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodní program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
10: Express. Music first. Express FM.

0: Žlutý květ měsíčku lékařského je symbolem Českého dne proti rakovině, který probíhá právě dnes, a to už po 30. Za ta léta se v Česku podařilo na preventivní programy, na podporu onkologicky nemocných pacientů i na přístroje vybrat 250 milionů korun. Stužka toho měsíčku lékařského je letos světle fialová a tématem toho jubilejního ročníku jsou nádory hlavy a krku. Pozor, nejde o nádory mozku, jsou to nádory v ústní dutině, v hltanu nebo v hrtanu, v nosních dutinách, v čelních dutinách, a jsou to nádory do jisté míry preventabilní, což znamená, že pokud třeba omezíte kouření, omezíte konzumaci alkoholu, dáte větší důraz na ústní hygienu a návštěvy stomatologa, tak je to bráno jako dobrá prevence tohoto onemocnění. Kytičku můžete zakoupit v ulicích nebo prostřednictvím darcovské DMSky. Její minimální cena je 20 korun. Hrát tam teď bude Lana Del Rey a pustíme si taky Kings of Leon. Zdraví vás Veronika, posloucháte Express FM.
1: Express FM.

0: Na Express FM dohráli Arctic Monkeys Do I Wanna Know. Dnes slaví 40. narozeniny britský herec Robert Pattinson. Já nevím, jestli si na to pamatujete, ale na konci 0. let, když byla v kurzu taková ta upírská série Stmívání, tak Robert Pattinson byl dost hejtěný herec. Hodně lidí se mu smálo, říkalo se mu patizon a tak dále, protože měl jenom jeden výraz a tak dále. A někdy jako kolem filmu Kosmopolis, pak přišel Maják, jsem mu začala já osobně přicházet na chuť. Zjistila jsem, že je to herec, který dokáže hezky svárnit komplexní figuru. A teď jsem shodou náhod viděla v dost těsném sledu po sobě dva filmy, ve kterých stvárnil manžela nebo partnera jako psychopatické ženy. Obě jsou to taková velmi hororová vztahová podobenství. Ten první film se jmenoval Die My Love. Je to absolutní psychopatický horor o laktační psychóze a vlastně novém mateřství a úloze ženy, která zůstane v domácnosti opuštěná. Jennifer Lawrence, neskutečná, doporučuji, ale nebudete z toho klidně spát, je to opravdu vyhrocený film. A ten druhý je čerstvý snímek, který se jmenuje Drama a ve kterém pro změnu partnerku Roberta Pattinsona, nastávající nevěstu, hraje Zendaya a je to zase podobenství o tom, v jaké hysterii se můžete ocitnout týden před svatbou, co asi tak člověk prostě prožívá, jaké porivy citové, emoční v sobě má a co když se třeba dozví něco, co by v té svatbě mohlo zabránit, něco strašného z minulosti toho protějšku. Tak to je film Drama. Doporučuji, za mě docela dobré, ke konci trošku jako přitažené za vlasy, ale Robert Pattinson dobrý, přeju všechno nejlepší k narozeninám do Velké Británie. Hrát si budeme Charlotte Plank, pustím vám také slovenskou Adelu a její nový song, který se jmenuje KGB.
1: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
6: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.
14: Potisk, trička, byla, CZ. Music.
15: First. Express FM.

0: Včera ve Vídni proběhlo první semifinálové kolo Eurovize a hostem písně zpěvačky ze San Marina, která se říká Sun Hit, byl Boy George, který se objevil v závěru písně na takovém trůnu, zaspíval pár tónů a pak se přidal už jenom jako tanečník, ale San Marino nepostoupilo, takže Boy George se do finále nepodívá. Kdo by se do toho finále mohl podívat, tak to je český zástupce Daniel, který se dostane na řadu až v tom druhém semifinálovém kole. To proběhne zítra od 21. hodiny, opět v přímém přenosu ČT dvojky. A Daniel Žižka jde na řadu jako pátý v pořadí. Tak moc držíme palce. Hrát nám teď budou Georgia s Davidem Jacksonem.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že přijel do Bukurešti, kde se zúčastní summitu Bukurešské devítky, sdružující země východního křídla NATO. V plánu má i bilaterální schůzky. Čeští hokejisté absolvovali po včerejším příletu do Švýcarska hned první trénink ve Friburgu, kde odehrají základní skupinu B na mistrovství světa. V elitním útoku kapitána Romana Červenku s Lukášem Sedlákem doplní Matěj Blümel. Dnešní teploty vyšplhají k 13 až 17 stupňům Celsia. Zítra bude zataženo na Moravě a ve Slezsku s deštěm a o stupeň chladněji než dnes. Přehánky a nižší teploty vydrží až do pondělí. Bylo 14 hodin, poslouchali jste zprávy a dál posloucháte Odpoledne na Expressu, kterým vás jako každý všední den provází Veronika Koloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byla mická, krásná, klidná věc. I'll change for you. Už zítra se na výstavišti v Praze rozeběhne největší akce Knihomolská, festival Svět knihy. Potrvá do 17. května. A letos nabídne přes 560 programů a více než 800 účinkujících. Na své se tam přijdou milovníci úplně každého žánru, od young adult až po historii. Co se týká hostů, tak těch tam bývá každým rokem neskutečné množství. Co se týká mota letošního ročníku, tak jeho autorem je Milan Kundera. Já to teď řeknu hezky pomalu, abyste si uvědomili význam toho mota. Já jsem si to četla třikrát, ale je to krásné. Boj člověka proti moci je bojem paměti proti zapomínání. Bohatý program najdete na stránkách, já jenom řeknu, od kdy do kdy je otevřeno. Otvírací doba čtvrtek až sobota 9.30 až 19 hodin a v neděli do 16. hodiny. Tak se rozjeďte na Svět knihy, najděte si tam své oblíbené knížky. Vždycky je dobré jít ke stánkům a třeba se zeptat u každého vydavatelství, co by vám doporučili, co máte rádi, a oni vám už něco vyberou. Svět knihy je parádní akce, naprosto parádní. Hrát si budeme Pulp a bude to skladba z jejich nové desky, jmenuje se Spike Island.

0: Už pozítří se na streamovací službě OnePlay rozeběhne očekávaná šestidílná série Moniová s Terezou Ramba v titulní roli. Tato nová série bude pochopitelně zohledněna v dnešním pořadu Express Star. Za chvíli se k tomu dostanu blíž, ale ráda bych všechny hudební nadšence, kteří nás poslouchají a nadšence české indie scény, upozornila na autory hudby k této sérii, protože těmi jsou Lapetit Sonja a Hank Mancini, kteří tvoří kapelu Kill the Dandies.
1: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
2: CZ doména za méně než půlku ceny? Nebo úplně zdarma k webhostingu? Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
9: Mami!
8: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
9: Vystřihovali jsme slana.
8: Vystřihovali?
9: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
10: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
11: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
12: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
13: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
14: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
15: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

0: Jak už jsem avizovala, tak dnešní večerní pořad Express Star, který u nás můžete slyšet každou středu od 19. hodiny a věnuje se zejména televizní tvorbě, bude celý věnován nové šestidílné minisérie Muniová, která startuje už tento pátek na platformě OnePlay TV Nova. A hostem Michala Plška v dnešním vydání Express Staru bude dramaturgině, producentka, scénáristka, novinářka Marta Fenclová, která v této minisérii figurovala jako spoluautorka námětu a také dramaturgině a teď nám přiblíží postavu spisovatelky Simony Muniové.
1: Simona Muniová nebyla žádná z principu oběť. Ona byla nesmírně silná žena, sebevědomá vlastně na začátku úspěšná. Ona byla prostě ve své době milionářka, úspěšná podnikatelka, zároveň zvládala všechno ostatní. To nebyla, jako spousta lidí si oběť představí jako takovou tu hubenou, zmlácenou chudinku někde v rohu. To ona nebyla, ona se bránila, ona byla chytrá, inteligentní. Takže samozřejmě se bránila, ale jako to, že si žena nenechá něco líbit a že on s ní prostě manipuloval. Takže ono to tak samozřejmě z dálky často působí, že žena je ta nepříjemná a ona je přece nepříjemná a ona jako je furt protivná a ona furt něco chce. Ale i kdyby prostě byla, tak to nikoho neopravňuje k tomu, aby vás mlátil, aby vám ubližoval, aby vás psychicky týral.
0: Aby vás zavraždil, dodám já. Takže tato série je velmi asi náročná na sledování. Nás čeká od tohoto pátku. Kromě Terezy Ramba, která se objeví v titulní velmi náročné roli, uvidíme Igora Orozoviče, Krištofa Hátka, Kláru Melíškovou, Václava Koptu, Jenovéfu Bokovou a další. Teď si poslechneme, už jsem říkala, že autory hudby jsou La Petite Sonia, Hank Mancini, Skilled Dandies a La Petite Sonia si poslechneme v písni Summer Deviation od Mojmír Papalescu and the Nihilists.
2: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Právě se nacházíme v krásné fázi roku. Jaro je v plném rozpuku. Ještě trošku víc toho sluníčka bych to chtělo, ale možná si říkáte, že místo toho, abyste byli plní energie, která přichází s tím jarem, tak se tak trošku KO a prospěli vám takové 2-3 dny na dobití baterek, na relax, aby se člověk tak jako zrestartoval, tak pro ty z vás, kteří jste si tak jako přikývli souhlasně, tak tu máme jednu velkou soutěž. Je to soutěž s lázněmi Poděbrady. Je to soutěž o pobyt pro dvě osoby na dvě noci s polopenzí a vstupem do hotelové wellness zóny, kde najdete výřivku, saunu, parní lázeň, knajpu, chodníček, taky velký bazén. Takže pokud by vám tohleto všechno přišlo k duhu, tak stačí zodpovědět naší soutěžní otázku a doufat, že 29. května v Express ránu vytáhnou zrovna tu vaší odpověď. Odpovědi posíláte e-mailem na adresu ráno@expressfm.cz. No a otázka je jednoduchá. Jak dlouhý je bazén v hotelu Chariklea v Lázních Poděbrady? Jak dlouhý je tam bazén? Připojte své celé jméno a pochopitelně také telefonní číslo. Budu držet palce 29. Dál si budeme hrát Casey Lights a taky See You a její Chandelier.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
9: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v Zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít, a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
8: Pro školy v přírodě je tedy Zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
9: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
8: A co další volnočasové aktivity?
9: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
8: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín.cz.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music news.
1: Zpěvačka FKA Twix se bude možná muset přejmenovat. Svarem je slovo Twix, které od roku 1994 používají sestry dvojčata Linda a Laura Goods. FKA Twix si ke jménu písmena FKA přidala, když dvojčata požádali o změnu uměleckého jména. Písmena FKA neznamenají údajně nic konkrétního, je to jen sbírka písmen. Chtěla jsem jen výběr písmen, které by zněla docela mužně a silně. FKA Twix už v roce 2013 nabídla dvojčatům $15,000 jako dohodu o koexistování obou uměleckých jmen. A ty to odmítli. Poslední slovo bude mít soud o duševní vlastnictví. A další soud. Nizozemský DJ Tiesto obdrží od americké advokátní kanceláře Greenberg Traurig 17 milionů eur. Kancelář musí také uhradit soudní náklady v celkové výši téměř 35 tisíc eur. A to za případ, který pochází z roku 2012. Tiesto tehdy strávil v daném roce ve Spojených státech více než stanovený denní limit. Jako daňový rezident by proto měl zaplatit více na daních. A daňový specialista ze společnosti Greenberg Traurig ho však o této situaci nesprávně informoval. Spotify slaví 20 let, ale tenhle dárek je pro tebe. To se vám čerstvě objeví při otevření aplikace. Asi ne každý je tak dlouho na této službě. Připomene vám, co jste si stihli nejvíc poslechnout, který umělec šel nejvíc do vašich sluchátek a první song, který jste si pustili. Vykopávám Calvin Harris a Alesso, Under Control.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastní pietního aktu v Terezíně k uctění obětí nacistické persekuce během druhé světové války. Na výletní lodi Ambition, jež nyní kotví v Bordeaux, se šíří norovirus. Poté, co jeden z cestujících zemřel, úřady zakázaly všem 1700 lidem na palubě plavidlo opustit. Příznaky má dalších 50 lidí. Loď vyplula 6. května z Shetlandu a do Bordeaux doplula včera. Většina pasažérů pochází z Velké Británie a Irska. Fotbalisté Slavie si mohou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole na stavbě zajistit titul, ale slavit ho případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Dnešní teploty šplhají k 13 až 17 stupňům Celsia. Zítra bude zataženo na Moravě ve Slezsku s deštěm a o stupeň chladněji než dnes. Přehánky a nižší teploty vydrží až do pondělí. Bylo 15 hodin na Radio Express FM a pokračuje odpoledne s Veronikou. Přeju vám krásnou středu.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Poslouchali jsme Harryho Stylese. Včera ke mně jsem do vysílání přišla na návštěvu do odpoledne s Veronikou. Dorazilo Léto s Monikou. Léto s Monikou, jednočlenný projekt skladatelky, hudebnice Moniky Omerzu Midriakové. Je to Slovenka, která žije v Praze. A říkala, že poslouchá v poslední době Harryho Stylese hodně, že se jí přitom hezky jako vypíná, vrací sama k sobě. Tak bych ještě jednou upozornila ráda na to, že v kabinetu Mus v Brně dnes večer bude mít Léto s Monikou křest nový krásný desky, cítit to všechno naraz. Budou tam taky Čáry života, což je další jednočlenný projekt Jana Boroše. No a tuto sobotu proběhne pražský křest v Arše Plus. Tam taky budou Čáry života. Tak to bylo pozvání do klubu a hrát si teď budeme Razorlight, America, a potom si pustíme Tomorrow. Nový tanční projekt na světové scéně, za který může Aurora a Tom Rowlands z uskupení Chemical Brothers. Express FM. Express.

Divadelní sezóna se pomalu začíná chýlit ke svému závěru, než začnou divadelní prázdniny a léto. A ve Švandově divadle na Pražském Smíchově se chýlí ke konci také uvádění inscenace Gazda a Roba, která má ve Švandáku před sebou dvě poslední derniéry. Ta první bude 20. května, poslední inscenace, poslední představení proběhne 21. května. Gazda a Roba v režii Kaši Jandáčkové je velmi tragický příběh o lásce, která neměla šanci, protože těch pár let, pár desítek let naspátky na České vsi hrály roli třídní rozdíly a taky výška věna. Je to příběh tragický, jehož obětí je žena, bohužel chudá krajčířka Eva. Tu stvárňuje velmi dobře Aneška Šťastná, v dalších rolích Mark Christian Hochmann, v alternaci s Jakubem Ertemajerem, Jakub Tvrdík nebo Andrea Buršová. Na jevišti hraje živá cymbálovka, jsou tam krásné kostýmy, moc doporučuji ty dvě poslední šance na shlédnutí této inscenace 20. a 21. května. Vstupenky můžete sehnat přes švandovodivadlo.cz nebo přímo na pokladně.

0: Za malou chvíli si dáme Flum, Olivie Rodrigo a také odpolední Old School.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: My v Kobyšop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyšop.cz.
4: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90 až do 19. května. Kaufland.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
12: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
13: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
4: Express. Music first. Express FM.

Express Old School. Dnes slaví kulaté 60. narozeniny hlas skupiny Goldfrapp, zpěvačka Alison Goldfrapp. Od svých 16 let žila ve skvotu. Jako zpěvačka začínala hostováním na albu skupiny Orbital. Naspívala taky pár skladeb reggae kapely Dread Zone, se kterými vystupovala i naživo. Naspívala taky song pro Trickyho, jmenoval se Pumpkin. A právě tenhle song zaslechl skladatel Will Gregory a společně vytvořili dvojici Goldfrapp. Co se týká Alison Goldfrapp, tak ta je známa svými extravagantními kostýmy, velmi výraznou image, velmi výraznou pódiovou prezentací, velmi často nosí na pódiu různé zvířecí atributy, třeba koňský ocas nebo jelení hlavu. V minulosti vystupovala taky v kostýmech Pierrota. No a takový fun fact, v roce 2007 byla společností PETA 2 vyhlášena nejvíc sexy vegetariánkou na světě. My si na její oslavu pustíme píseň z debutové desky Goldfrapp Felt Mountain. Ten song má název Utopia, jako utopie, a Alison Goldfrapp sama prohlásila, že ten song se týká genetického inženýrství, které ona považuje a přirovnává k fašismu. Takže Goldfrapp Utopia s přáním všeho nejlepšího do Velké Británie. Express Old School.

Písně krásně. Teď právě slyšíme, jak Alison Goldfrapp využívá takový operní rejstřík. Svůj hlas používá jako nástroj, aby napodobovala ptáky například. A další z jejich excentrických zářezů byla vlastně ukončení nebo závěrečná zkouška na umělecké škole, kterou studovala ve Velké Británii. A tím uměleckým dílem bylo, že ona vlastně tak jako operně jodlovala při tom, když dojela krávu. Tak, všechno nejlepší, Alison Goldfrapp. Jdeme si poslechnout Arlo Parks, Get Go.

0: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Colors of Ostrava. Letos s nebeskými hlasy Teddyho Swimse a LP. Strhující show 21 Pilots nebo Lord. Geniálním žánrovým propojením Mobyho, premiérou projektu Tomora se zpěvačkou Aurorou a Tomem Rowlandsem z The Chemical Brothers a stovkou dalších jmen. To jsou Colors of Ostrava, místo, kde musíte být. Od 15. do 18. července v Dolních Vítkovicích. Více na colors.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
14: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
15: trenirkarna.cz.
16: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
15: trenirkarna.cz.
17: Hudba na prvním místě.

0: Do 16. hodiny zbývá už jen zhruba 7 minut, takže Veronika se s vámi loučí. Za malou chvíli už Michal s Petrem, dnes je středa, takže budou představovat novinky našeho playlistu a taky se s nimi můžete zasoutěžit o volné vstupenky na koncert skupiny Košín v Praze. No a já za vámi na rozloučenou posílám skupinu Good Times Only, která poprvé představí nové skladby za své nové desky. Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal. V Davidském kampusu ve Vektoru Technická nedaleko Kulaťáku v Praze 6. Ten koncert bude zadarmo a odehraje se už zanedlouho 28. května. Mějte se krásně, užijte si hezký zbytek dnešního dne, já se na vás budu těšit zase zítra. Ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Po středečním jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským to novinářům ve sněmovně řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Prosadit legislativní změny by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem. Ruské síly ve středu odpoledne zahájily vícestupňový útok na Ukrajinu, hlásí Kyjev. V první vlně agresor využívá drony, aby se přetížil ukrajinský protiletadlový systém. Následně udeří značné množství střel, včetně balistických raket. Cílem jsou kritická infrastruktura velkých měst, zejména energetický sektor, vojensko-průmyslové komplexy a budovy státních orgánů. Tomáš Hertl je typickým příkladem toho, jak málo někdy stačí, aby se hokejista ze dna vyhrabal zase na vrchol. Posledně dorážkou do odkryté banky přerušil černou sérii 29 zápasů bez gólu a nyní už byl klíčovou postavou Vegas, které po výhře 3-2 v prodloužení nad Anaheimem buší na brány konferenčního finále playoff NHL. Dnes odpoledne oblačno až zataženo, večer místy na Moravě a ve Slezsku bude polojasno až jasno. V severozápadní polovině území se vyskytnou místy přehánky, hlavně večer. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na západě a severu Čech kolem 11, na horách kolem 6. Na Express FM právě startuje odpolední drive s Michalem a Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: megahit Ďábel nosí Pradu 2 obsahuje i tuhle píseň a konec konců jedna z protagonistek, který Lady Gaga si tam zahrála i malou roličku.
1: Já bych to nazval dvě roštěnky na jednom tenečním hřišti.
0: To je docela
1: slušná záležitost.
0: Je to dobrý, je to takový jako veselý, já třeba nejsem úplně fanoušek Lady Gaga, já ale tady je to v pořádku naprosto. No, včera jsme tady probírali nějaké dobré zprávy, ale jsem říkal, abych to trochu vyvážil, tak mám pro tebe takové jako znepokojující zprávy.
1: Ajajajaj.
0: Víš to, že každá velká zaoceánská loď má kromě všech těch vymožeností i márnici?
1: Má mnohý a navíc teďko ty zaoceánský lodi jako nejsou úplně v kurzu.
0: No teď se to je docela hodí, že jo, na té jedné lodi nejmenované, ono má blbý název, že ji radši nebudeme jmenovat. No, zkrátka je to logický, že na zaoceánských lodích trávíš spoustu času, konec konců nejezdí tam taky úplně nejmladší klientela.
1: To máš
0: a
1: pravdu.
0: Hold je tam potřeba i tahle ta služba.
1: Já mám jednoho známého, který na těchto těch lodích absolvovává jako hodně cest, vždycky minimálně jednu až dvě do roka. A musím říct, že už jenom z toho vyprávění si nedokážu představit, že bych na ní cestoval. Jo? A to nejenom kvůli márnici.
0: Vůbec. Mě by to taky vůbec nelákalo a to márnice, to je opravdu jako jenom střípek do mozaiky. Jo? Naopak tady to úplně celá chápu. Můj kamarád tam naopak vařil. Díky tomu se naučil spoustu dobrých asijských jídel, protože tam byl jeden z mála Evropanů, jak tam byli Filipínci v jeho kuchyni. A jako říkal, že to je jako zajímavý zážitek, no.
1: Zkušenost to může být dobrá. Nebo když tam třeba hraj s kapelou každý večer, že jo?
0: No, Laďa Karl by mohl vyprávět,
2: Express Drive.

0: I dnes jsme vám nabídli chemické bratry, tentokrát v hitovce Black Rockin' Beats.
1: To je taky pecka, která nestárne.
0: Šílená.
1: Kdo taky dělá skvělý pecky, tak to je Ray. Ta mimochodem bude mít svoji první filmovou roli na stříbrném plátně za září v jednom thrilleru. Můžete se více dočíst na našem Instagramu. No a taky tady budou Arcade Fire anebo Jesse Ware. Tak se těšte.
2: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
5: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. plachtovéhaly@agrodabaky.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Pěkně německé kvality. XXX Lutz Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
2: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
3: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
2: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
4: Sky Tower z Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Express FM.
11: Hudba.

0: Kolébky hokeje, tedy Kanady, pochází Arcade Fire, jejíž single Afterlife jste poslouchali v 16 hodin 26 minut na Express FM v Express Drive.
1: No a hokejová pozornost všech fanoušků po celém světě se už pomalinku začíná přesunovat do země Helvétského kříže, protože tam od 15. do 31. května bude mistrovství světa, konkrétně 89. Jestli se nemýlím, my samozřejmě u toho nebudeme chybět. Jsme ve skupině B, kde máme Kanadu, Švédsko, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko a Itálie.
0: Tak Itálii dáme.
1: Slovinsko možná taky. Vidí.
0: Slovinsko taky. Vy si k tomu můžete samozřejmě připravit nějaké pochutiny, zapnout velkou televizi, pokud ještě nemáte, tak si ji můžete koupit. No a co se týče hokeje, tak ten spojuje, protože podle průzkumu, který si nechalo vytvořit Allegro, hokejové zápasy sledují Češi často společně, nejčastěji s rodinou nebo partnerem, to je 56%, 33% respondentů sleduje zápasy s přáteli a 26% potom o samotě. Takže zhruba čtvrtina jsou sledovači samotáři. A já to chápu, protože já někdy, než sledovat s někým, kdo mi do toho bude kecat, radši sleduju sám spoustu věcí.
1: Hele, já taky. Dřív jsem to měl, jenomže žena už je docela vycvičená, takže jakoby rád se
0: snížívám. Jenom nosí pivo, jo?
1: Jo, prostě pendluje mezi ledničkou, stolem, nosí bramburky. To mimochodem, vy si přes Allegro nemusíte kupovat jenom bramburky, ale můžete si koupit právě telku, nábytek, grill a takovýhle věci.
0: A můžete na to využít Smart Weeks, tedy festival výhodných nabídek, který probíhá od 11. do 24. května. Najdete tam zlevněné nabídky napříč kategoriemi, tedy jak už si říkal, jsou to věci do domácnosti, ale taky třeba právě větší televize, nebo vlastní hokejka, a nebo prostě třeba nějaká móda na to, abyste pak na náměstí při finále na Staromáku třeba v Praze mohli fandit pěkně oblečený.
1: No a díky Allegru, my vás pro to fandění můžeme pěkně stylově oháknout, a to do dresu, který je replikou českého národního dresu, a k tomu suprovou šáličku.
0: To už se dobře točí při golech, takže pokud byste chtěli tenhle ten set, tak stačí odpovědět jednoduše na jednoduchou otázku, kterou vám položíme. Posílá se na drive@expressfm.cz a dneska ta otázka je opravdu jako triviální.
1: Jak pro koho třeba? Každopádně zní, z které země pochází nákupní platforma Allegro?
0: Ano, samozřejmě víte, že ji najdete na allegro.cz, ale ona má originální koncovku trochu jinou. Takže hledejte, pokud náhodou nevíte, a posílejte na drive@expressfm.cz.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na dehody pozor na 61. kilometru D0, tedy Pražského okruhu ve směru k D1. Další dálnice, která hlásí nehodu, je D48 na 56. kilometru ve směru na Český Těšín. Pozor i v Bráfově v Brně, v Podbělohorské a Radlické v Praze. V Ostravě vás nehody potrápí v Opavské ulici a v ulici od 28. října. A pozor i v Českých Budějovicích, tam nehody hlásí Jirovcova a taky Lidická. No aby toho nebylo málo, problém má i Lavurinova ulice v Mladé Boleslavi. Zkrátka, jeďte opatrně. Šťastnou cestu s Express FM.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš i kosmetiku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka, třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
4: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
5: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šlehačkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
9: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník,
11: malíř,
10: topenář,
11: podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
14: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Víš, jsem přeci králík.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
17: Express.
18: Music first.
17: Express FM.
19: I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink.

0: Vaná, to je Pink Panthers se svým hitem Mosquito. Pokud se v jakémkoliv tracku píská, tak mě hnedka to přivodí dobrou náladu.
1: Já jsem tě slyšel, jak jsi spískal Skorpiony po ránu.
0: Tak to je zní, že jo. to byl ale vítr změny.
1: Jo, to byl vítr změny. No, my tu máme opět po nějakém čase nějakou seriózní vědeckou studii, i když tahle je lehce bizarní, ale opravdu vědci se tentokrát do toho ponořili a zkoumali, proč se tous po pádu téměř vždycky otočí namazanou stranou dolů.
0: Ano, tak to by mě zajímalo.
1: Opravdu to měřili experimentálně a víš, jaký byl výsledek? Když tous padá z běžné výšky stolu, stihne se během pádu otočit zhruba jen o půl otáčky, takže máslo skončí dole téměř nevyhnutelně. Mm-hmm. Studie mimochodem vedla i k absurdnímu výpočtu, aby tous dopadl správně. Musel by stůl být výrazně vyšší než normálně.
0: Tak my máme takový ten, nebo měli jsme takový ten barovej doma. Teďka máme nízký, protože máme prcka, ale měli jsme jako ten barovej stůl.
1: No, tak možná z toho by ti to... Takže toho možná... Jestli budeš jíst tou s namazaným máslem, tak jenom z barového stolu.
0: No, mě zaujalo kdysi takový meme, protože existuje vlastně teorie, že právě toast vždycky dopadne tou namazanou stranou, ale kočka na nohy. Takže když přivážeš kočce ten toast na záda, tak vlastně vznikne perpetuum mobile, že? Protože se budou furt točit.
1: Za podmínky, že kočka nemá vyčerpaný všechny svý životy.
0: No jo, vlastně. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie odložila trestní oznámení na Trikoloru. Neprokázala totiž, že by vedení Trikolory stranu tunelovalo. Případ proto podle zjištění Seznam zpráv odložila. Kriminalistům může věc ještě vrátit k došetření státní zástupce. Na Irán po boku USA a Izraele potají útočila i Saudská Arábie, napsala agentura Reuters s odkazem na západní i íránské zdroje. Už v pondělí se přitom v médiích objevila informace, že k útokům na šíitskou Islámskou republiku se tajně připojily i Spojené arabské emiráty. Údery arabských zemích byly odvetou za útoky Teheránu, který ostřeloval americké spojence v oblasti Perského zálivu. Pořádně složitá zkouška. Čeští házenkáři zabojí o druhou účast na mistrovství světa v řadě. Los jim ale přisoudil nejtěžšího možného soupeře. První barážové utkání proti Francii se odehraje v Brně už dnes o 20 hodin. Průběh zápasu můžete sledovat podrobné online reportáži na sport.cz. V noci bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zmenšená oblačnost. Nejprve v severozápadní části Čech, postupně i jinde v Čechách očekáváme přehánky nebo déšť, zejména na horách. Nejnižší teploty 8 až 3 stupně, ojediněle přízemní mrazíky na horách kolem 2 stupňů. Na Express FM pokračuje odpolední drive s Michalem a Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Úplně si představuju, jak ležím někde u bazénu nebo na pláži na lehátku a tam hraje tahle ta hudba. Já popijím sangrii nebo nějaký jiný dobrý nápoj a užívám si nic nedělání. No, doba dovolený se blíží, snít o tom můžeme, že?
1: Přesně tak, a to, co ty jsi zmínil, to je ideální varianta, která se ti samozřejmě může povíst, ale také nemusí. Protože dovolená, přestože má být symbolem klidu, pohody a odpočinku, se může rázem změnit a to stačí jít ráno k hotelovému bazénu a člověk má pocit, že se ocitl spíš na olympijském sprintu. Ručníky létají vzduchem, turisté vybíhají k lehátkům a během několika desítek sekund je obsazeno prakticky úplně všechno, co je k ležení. Určitě jsi to možná už někdy zažil, já osobně jo, ano, když jsem byl jednou v Egyptě, jednou v Řecku, tak jsem tenhle ten fenomén ručníkových válek zažil. A v současnosti se stal jedním z nejbizarnějších symbolů moderní masové turistiky.
0: Já jsem to, přiznám se, nezažil, protože když jsme loni byli v Řecku, to vlastně byla moje první taková jako cestovková dovolena, tak nám to za nás dělala teta.
1: Tak někdo má tetu.
0: Prosím vás, kolik potřebujeme těch lehátek? Tak jo, tak já, doneste mi ručník, já vám ho tam donesu, zítra v 6 ráno už tam jdu a my, tak jo.
1: Já jsem to na poslední dovolený taky nezažil, protože pro každého hosta bylo prostě garantovaný lehátko a bylo mi úplně jedno, jestli jsem trošku blíž nebo dál od moře, jo.
0: No, jasně.
1: Ale tenkrát v tom Egyptě, ono už je to let, bylo to fakt jako trapný, jo, protože ty jsi třeba říkal, my jsme chodili k moři dřív, hned po snídani a ty tam přijdeš, nikde nikdo a na každém tom lehátku máš ručník.
0: No a co se stane, když ten ručník komu jako schodíš dolů a řekneš, tady žádný ručník nebyl, to asi vítr vám ho sebral.
1: Já to tenkrát v té době řešil s takovým tím jako plajbojem, který se tam o to staral, že jsem ho podplatil, no. A on to prostě sundal. Ten
0: no jasně.
1: Nicméně glosa na serveru novinky.cz popisuje, jak se zběžně slušných lidí během dovolené často stávají nekompromisní bojovníci o pár metrů stínu u bazénu. Mnozí hosté si lehátko rezervují právě ručníkem hned po ránu a místo pak blokují celý den. To znamená, že oni jsou třeba nají, se nechávají si to tam. No prostě často i ve chvíli, kdy jsou několik hodin pryč. No a těm ostatním nezbývá, než si lehnout na zem a hledat místo úplně jinde. Hele, situace už několikrát skončila konflikty nebo dokonce fyzickými potyčkami. Například v jednom hotelu na Krétě byla lehátka obsazená během pouhých 30 sekund od otevření bazénu.
0: Ty kráso.
1: A někdo si to natočil a je to video dohledání na sítích a stalo se virálním.
0: To
1: jako,
0: tam byl Usain Bolt, ne? 30 sekund, a no, to je dobrý.
1: Kuriózní je, že spor o lehátka už řešili i soudy. Německý turista například vysoudil odškodnění od cestovní kanceláře poté, co během dovolené na řeckém ostrově Kos opakovaně nenašel volné místo u bazénu. Všechna lehátka totiž byla od rána zarezervovaná ručníky. Hele, to je takový nešvar prostě, který
0: je to, no.
1: Lidi trošku přemýšlejte a hlavně se chovejte slušně.
0: Přesně tak. A můžete nám napsat na 602-604-903, jak to máte na dovolených vy, jestli bojujete o lehátka, zabíráte to ručníkama a tak dále, nebo jestli vás to třeba štve jako nás dva.
1: A nebo jestli máte tetu jako Michal. Express. Express Drive.

0: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby /legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Ty vypadáš dobře, jak to děláš?
3: Konečně jim normálně.
2: A jak to stíháš?
3: Nestíhám, proto mám Pomelo Box. Zdravé krabičky až domů a bez vaření.
2: Oh, to se musím podívat.
3: Pečujte o své tělo. Vaření nechte na Pomelo. Pomelobox.cz.
4: Nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnější kamna.cz.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton-těšovice.cz.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: George Ezra, to je takový slušňák. Jeho živé vystoupení, které jsem viděl na Colors of Ostrava, bylo prostě jako pohodový. On je takový jako hodný kluk.
1: Jo, na mě působí taky takový
0: pohoda. A dělá jako skvělou hudbu. No. A hlavně se k němu vůbec nehodí ten jeho hlas.
1: No, ale zase je to signifikantní hlas.
0: No, jako je, ale když vidíš jeho jako vzhled a pak slyšíš ten hlas, tak by si to nespojil, pokud bys to už nevěděl, že to je on. Jo. A kdo má skvělý hlas a přijede brzo do Prahy, konkrétně to bude 11. června na pódium v prostoru Areál 7, tedy v pražských Holešovicích v rámci koncertní série Prague Open Air, tak to jsou Košín.
1: Přesně tak, skvěle v čele se sympatiandou Shane Evans. No zkrátka, kdo má rád drum and bass, trip hop i rock, neměl by určitě na tom koncertě chybět. Konec konců my jsme se bavili, že komu je, řekněme, 35+, tak určitě už na nějakém koncertu Košín někdy byl.
0: Rozhodně letos uplyne 25 let od vydání jejich debutového alba Resist, které samozřejmě bylo katapultem na mezinárodní scénu, a když si jenom řekneme jenom singly, které vyšly, tak Suicide, Hungry, Catch, Hide You a ještě jeden, který jsem samozřejmě zapomněl, Harder, tak to jsou prostě úplně jako věci, které psali historii na začátku tohodle století.
1: A navíc ty věci slaví 25. narozeniny, takže jsou relativně dospělí. A to jsme nemluvili o tom, že kapela Košín vydala ještě další 4 dlouhohrající kousky, takže těch hitovek poskládá opravdu na pořádnej koncertní set.
0: No a ten vy můžete vidět a slyšet na vlastní oči a uši, protože pro vás máme 2 lupeny právě na 11. června do Areálu 7 v Praze. Stačí, když opět budete pozorně poslouchat naše rádio, můžu mrk říct, že do konce hodiny se dočkáte. A stačí potom na naší SMS bránu napsat Slyším Košín, podepsat se a je to vaše, pokud budete nejrychlejší. Řekni číslo.
1: Číslo naší SMS brány je úplně jednoduchý. 602 604 903. A jsem zvědavej, jestli dneska budou převládat kluci nebo holky, protože doposud z většiny psali holky.
0: Holky chtějí vidět Shane Evans a slyšet, a nebo to chtějí dát těm svým klukům jako dárek, že?
1: A nebo je chtějí roztancovat pořádně.
0: No a to se jim povede. Odpoledne. Na Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na nehody pozor, na D35, na exitu 201, přímo na sjezdu, tam zasahuje policie České republiky, je tam taky kolona, takže pokud jedete po 35, tak pozor na to. Stejně tak si postojíte v Kladské ulici v Hradci Králové, v Pražské Povltavské ulici a taky na Benešově nábřeží ve Zlíně. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš i kosmetiku na Alza.cz. Express.

0: se kikujštiny na Express FM. Sofia Anzau, vokalistka a brazilský producent Zerb v tracku Muaki.
1: Čehože to byla lekce?
0: Kikujština.
1: Kikujština?
0: Ano, ano.
1: Fuck jo.
0: Ano. Já myslím, že to jako, tak ty nemíš kikujsky znát, to jo?
1: Ale vím, co je japonský starý a nový.
0: Ano.
1: Ko, shin.
0: Fakt?
1: No.
0: To je z japonštiny.
2: To jsou dvě název. Slova, přesně.
0: Aha.
2: Tak.
0: Aha, no a kdybyste náhodou slyšeli košín, tak připomínáme, že stačí napsat na 602-64-903 a dva lupiny mohou být vaše. K tomu vám taky budou hrát Sam Fender, Robin anebo Noah Kahn.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura. Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz
5: CZ doména za méně než půlku ceny? Nebo úplně zdarma k webhostingu? Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
12: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
13: Divadlo Hibernia uvádí
14: strhující komorní muzikál
13: 5 let zpět.
14: V hlavních rolích
13: Anna Prášilová Fialová
14: a Ondřej Rychlý.
13: 5 let, 2 lidé
14: a 1 příběh lásky.
13: Od ledna 2026.
14: V divadle Hibernia.
15: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
16: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
17: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
18: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
17: Více informací na rekbyty.cz.
18: Rekbyty, záruka kvality.
19: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
2: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Už za měsíc oslaví 47. narozeniny švédská umělkyně Robin, která letos potěšila své fanoušky novým albem Sexistential. My jsme vám z něj samozřejmě nabídli spoustu ukázek, i když na něm spoustu skladeb není, jenom 9.
1: No, my máme rádi taky kromě Robin Paula McCartneyho, sice ho tady moc nehrajeme, ale uznáváme ho, je to legenda, 83 let, samozřejmě jako jeden z mála prodal desítky milionů desek jako člen kapely, samozřejmě The Beatles, a taky jako solový interpret. No a teď to vypadalo, že by mohl být jedním z hrdinů série Roast. To je série na Netflixu, kdy komik Jeff Ross a jeho další kolegové se pustí do někoho a vlastně se dělá legraci, on se z toho nějak jako snaží vymotat. Mimochodem, teď to byl Kevin Hart, kdo dostal naloženo, ale měl to být právě Paul McCartney. Oni ho oslovili a on je poslal někam. A asi tušíš kam.
0: Tuším, no a já možná vím proč.
1: Proč?
0: Protože on má příští měsíc taky oslavu narozenin.
1: No jo.
0: 84
1: mu už bude. No, oni vlastně říkali, že jako pražení Paula McCartneyho by bylo něco tak dobrého pro svět, protože jako svět miluje, že by to bylo vtipný. Na druhou stranu tady na Far Out Magazine píšou, že pravděpodobně asi nikdo nechce vědět, jak se tahle ta hudební legenda setkává s vtipy o smrti Johna Lennona nebo svojí manželky Lindy. Takže asi je dobře, že tam nebyl, ale kde bude? Tak to je Saturday Night Live. Tento víkend bude hostem tohodle legendárního pořadu a on se zapojí do té komedie, ale bude tvůrcem, ne obětí.
0: Jo, já myslím, že on si to užívá. A hlavně, on nemusí.
1: Mimochodem v publiku toho dílu s Kevinem Hartem byl i je náš neoblíbenec a padlo tam něco o nacistických buznách. Takže to asi bude jako prej seděl nehnutě a nedal na sobě znát ani trochu emocí.
0: Já myslel, že mu někdo řekl, ty budeš rád fuchli, jo?
2: A v Albánii! Drive. Odpolední drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. V tiskové zprávě to ve středu uvedl šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty. Nejen ke změnám v rážském kádru dochází během letní přestávky u extraligových šampionů. Hokejové Pardubice vstoupí do nadcházející sezóny i s novým vedením. Výkonným ředitelem společnosti a předsedou představenstva bude jmenován Filip Kaplan. Místo předsedou představenstva pak Pavel Hinek, jenž strávil posledních 6 let jako generální ředitel Litvínova. Zítra bude zataženo až oblačno. Zpočátku se hlavně v horských oblastech vyskytnou přehánky nad 1000 metrů i sněhové. Během dne bude přehánek přibývat, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11, na horách kolem 6 stupňů. Na Express FM právě do své poslední hodiny vstupuje odpolední drive a jsou u toho s vámi Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Charlie XCX také vydala tento týden novou píseň, ale tu jsme zatím nezařadili. Popravdě řečeno a upřímně řečeno, mě to třeba úplně neba.
1: Já jí dám ještě šanci.
0: Dej jí šanci. Komu my ale šanci rozhodně dáváme, tak to je skotský hitmaker, DJ a producent Calvin Harris. Ten se spojil s úžasnou a námi oblíbenou Jazzy, no a jejich společný track se jmenuje Satisfy.
1: Mně se tahle spolupráce moc líbí. Hlas Jazzy k houseovému tempu a produkci Calvina Harrise skvěle sedí. Otázkou je, kdy se od tohoto momentálně 16. nejlepšího DJ na světě dočkáme nového regulérního alba.
0: To jsem taky zvědavej. Myslím si, že to bude ještě chvilku trvat, protože teď je tenhle ten chlapík 42-letý v jednom kole. On je velice plodným autorem, taky plodným otcem, protože se stal otcem v tomto věku. No a navíc taky se nezastaví, ale kde se zastaví, tak to je Ostrava, protože přejede na Beats for Love.
1: Přesně tak. A vůbec koukal jsem, že to jeho léto je hodně nabité, má bude mít nějaký rezidence ve Španělsku a tak dále. Takže u nás na Beats for Love půjde o opravdu událost.
0: Víš, co mě mimochodem zaujalo, že kromě Calvina a Jasmin, tedy Jazzy, je spoluautorem hudby i textu Theo Hutchcraft. A my jsme se tady o něm zrovna dneska tak trochu bavili, protože to je polovina dvojice Hertz.
1: No vidíš to.
0: A ty přijedou k nám, viď?
1: A ty k nám přijedou do velkého sálu CERNE, takže
0: no, úplně jsme to tady teďka zamotali, teď si tady nejdeme zahrát Hertz, ale Calvin Harrise, Jazzy a Satisfy. Novinka. Novinka. Express FM. Calvin Harrise a Jazzy. Satisfy.

0: Francouzská dvojka R a skladba O nás.
1: Ano, vždycky, když se dívám zrcadla, tahle píseň mi zní v hlavě.
0: Jo, když tahle píseň byla nová, jsi byl ještě mladý kluk.
1: To jsem ještě byl sexy boy, teď už jsem sexy elderman. No, ovšem, my vyrážíme do Irska a to za tamní trojicí a to konkrétně mou chara, Moglaj Bab a DJ Provaj.
0: Přesně tak. A není to tak dávno, co jsme vám od těchto severoirských chlápků hráli novinku exkluzivně v našem driveu, jestli si dobře pamatuju.
1: Ano.
0: No oni 1. května vydali druhý studiový album s názvem Fenien. Myslím si, že zatím má skvělý recenze.
1: 82% svítí na Metacritic a ještě v polovině minulého týdne to mimochodem vypadalo, že kromě domácí hitparády ovládnou i tu britskou, o tom jsme tady byli včera, nakonec se museli sklonit před Michaelem Jacksonem, ale v Irsku si po zásluze vysloužili number one, přestože vlastně patří spíš do Velké Británie než do Irska, ale oni to tam tak nevnímají a oni dokonce bojují za nezávislost severního Irska, respektive za připojení k té Irské republice.
0: Všem, kteří z Kneecap nikdy neměli co dočinění, jejich hudbou jsou nedotčeni a vlastně vůbec neví, o co jde, doporučuji stejnojmenný film k vidění na platformách, pochopíte a možná si tyhle ty tři chlápky zamilujete.
1: Na tom novém singlu Irish Goodbye spolupracoval s nimi taky irský, pardon, britský rapper a básník Kay Tempest. No a ten song je velmi silný a to z jednoho logického důvodu. Je to totiž věnováno matce Mogleje Bapa, která spáchala sebevraždu. On říká, když moje máma zemřela, bylo pro mě dlouho těžké myslet na normální, zábavné a pozitivní vzpomínky. Chtěl jsem tady vytvořit veselou i smutnou píseň, zároveň ohlednout se za všedními a obyčejnými věcmi, které vám pak tolik chybí.
0: No jestli je víc veselá nebo smutná, se přesvědčíte právě teď. Tady jsou Kneecap, Kay Tempest a Irish Goodbye. Novinka.

0: Hořkosladka, promiň.
1: Promiň, to byl kneecap, jsem chtěl jenom říct.
0: Já jsem chtěl říct, že to bylo hořkosladký.
1: Ano, a velmi zajímavý a hořkosladký je taky krátký film, který k tomuto tracku kneecap vydali. Pokud byste chtěli, tak stejně jako všechny ostatní novinky, včetně videoklipů, pokud existují, můžete zhlédnout na express.fm.cz, kde máme samozřejmě článek o našich dnešních novinkách.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl. To se vyplatí.
8: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton-těšovice.cz.
9: potisk trička, byla CZ.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: hitka letošních cen Brit Awards, Olivia Dean, která si odnesla taky sošku z udělení Grammy Awards za objev roku. No a my na britských ostrovech ještě chvilku zůstaneme.
1: No, mimochodem, my jsme se s novinkou, kterou vám za malý okamžik představíme, pochlubili už zase předstihem. Nějak to tady prostě s Michaelem trošku vychytáváme.
0: Jsme prostě takový hudební věrozvěsti.
1: Já prozradím dvě věci. Je to jediná kytarovka v dnešní novinkový várce a je moc zdařilá.
0: Je skvělá, my jsme vám už jí hráli v den, kdy vyšla a moc se z toho těšíme, že anglická kapela Editors po 4 letech útlumu je zpátky s novým singlem, mezitím jejich frontman Tom Smith vydal solovou desku, ale už v té době vlastně pracovali všichni v sestavě právě Tom Smith, Russell Leach, Edley, Justin Locke a Elliot Williams na nové desce. Ta nevíme ještě, kdy vyjde. Nevíme, jak se bude jmenovat. Za to víme, že s ní dorazí k nám.
1: Přesně tak. 6. února 2027 se zastaví v pražském klubu Sasazu a možná někteří z vás měli to štěstí vidět Editors u nás v minulosti. Tak mi dáš za pravdu, že koncertně je to skvělá kapela.
0: Úžasný. Tak já jsem na nich byl i v Mnichově, když k nám nepřijeli na předminulém turné. Prostě já miluju hlas Toma Smise a mám moc rád jejich hudbu a jsem moc rád, že se vracejí v takhle skvělým stylu, jako je právě pilotní single Call It In.
2: Novinka. Novinka. Express FM. It lingers like a fingerprint. So call it in. Melancholy never rains.

0: Tolik Muse v epickém songu Be With You. Konec konců Muse to ani jinak než epicky neumí.
1: Pokud bychom řekli, že Muse jsou králové epického poproku, tak královna popu je asi jasná už zhruba tak přes 40 let.
0: No, když hodně přimouříš oči, tak asi jo, no.
1: Tak jako říká se jí tak a bude královnou popu pravděpodobně až do své smrti, i když, jak ukazuje příklad Michaela Jacksona, tak králem popu můžeš být i mnoho let po své smrti. Ne, že bych jí něco takového přál, ale samozřejmě Madonna se vrací, po 7 letech ohlásila nové album, 15. řadovka dostala název Confessions 2 a vyjde 3. července.
0: No a my pro vás máme song, ve kterém hostuje Sabrina Carpenter. Jeho název je Bring Your Love a názory na tuhletu věc se v hudebních periodikách různí. Je ale jasný, že komerčně se jí daří stejně tak v nejrůznějších hitparádových žebříčcích po celém světě.
1: Já si myslím, že deska Confessions 2 bude stejně úspěšná jako právě jednička, tedy Confessions on the Dance Floor z roku 2005, a že Madonna se tak trochu vrátí právě na ten trůn, z kterého nechci říct, že spadla, ale myslím, že měla ho hodně nahnutej a ta koruna se tak kývala v tom větru a pod ní už stály Beyoncé, Taylor Swift a nevím kdo všechno, že ji chytí a uzmusí pro sebe.
0: Proč ne? Hele, tuhle tu věc někteří srovnávají s hitovkou Vogue z roku 1990. Já osobně si myslím, že je to hodně přepálený a že ta skladba upřímně je spíš průměrná, takže jsem zvědavej, jestli to napraví těma ostatníma na tom chystaném albu.
1: Doufejme, Stuart Price je šikovný řemeslník, co se produkce týče, tak doufám, že jí s tím pomůže a že to prostě bude stát za to.
2: Novinka. Express FM.
3: Sabrina Carpenter, bring your

0: Express. Dopravní
1: servis. Klasicky vás zdrží kolony kolem Brna, a to jen hlavně na dálnici D1 mezi 176. a 196. kilometrem. Co se týče hlavního města, tak tam jsou taky kolony na tradičních místech, a to na příjezdu po dálnici D5, následně taky na Pražském okruhu, což je teda asi spíš příčina než důsledek. No a zdržíte se i na začátku Pražského okruhu, tedy u Černého mostu. Tam je zdržení, ale jenom na 2 minutky, tak to není nic tragického. Jeďte opatrně, ať to není tragické. Šťastnou cestu vám přeje Express FM.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
2: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš i kosmetiku na alza.cz.
0: Express FM. Krik, krik.

0: Tohle je K-popová hvězda Jenny a její mantra, no a naší mantrou je, že hudba je u nás na prvním místě a proto vám taky každou středu nabízíme 5 úplně nových kousků do našeho playlistu.
1: No a opět nám to dneska uteklo jako voda. My už jsme v podstatě u toho posledního 5. songu a za ním se vypravíme do Švédska.
0: Ano, Lilike Timotej Svensson Zakrisson zní celé jméno hvězdy, která používá jméno Likely. Minulý týden vydala své 6. a podle svých slov taky poslední album The After Party.
1: No a my vám z ní nabídneme ukázku v podobě takový, taky řekl bych, disco hymny s názvem Happy Now. V ní je v podstatě všechno, co od takového tanečního tracku čekáme. DJský skrečování, sirény, výrazný bicí i bzučivý syntezátorový melodie.
0: No a vy možná taky budete happy a to 19. června, až Likely uvidíte naživo na festivalu Metronom v Praze. Novinka.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: My v Kobyšop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyšop.cz.
2: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Trenírkárna.cz.
8: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
9: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
10: Music. First. Express FM.

0: Veselá píseň o takovém smutném tématu, co?
1: Ano, žárlivost je taková ošklivá, nepěkný věc.
0: Michal pro vás chystá sérii podcastovou, která se jmenuje Express Star. Těch hostů tu už byla pěkná řádka, takže se občas může stát, že některý z nich se vrátí. Ale to však neznamená, že by neměl o čem vyprávět.
1: No rozhodně, zvlášť když je to spoluautorka námětu a dramaturgině chystané miniserie Moniova, ta už v pátek přijde na obrazovky, do nabídky OnePlay. No a Marta Fenslová, která mimo jiné stojí třeba za scénářem k Deníku alkoholičky nebo dalším věcem, které jste na Nově mohli vidět, popřípadě byla taky kreativní producentkou Sex O'Clock, tak ta tentokrát mluvila jenom právě o Moniové, pak jsme se takhle lehce dotkli toho, co to vlastně je dramaturgie, protože to spousta lidí neví. No a taky jsme samozřejmě probrali chystané projekty po Moniové, protože Moniová už je prostě hotová, je vyslaná do světa a vy se můžete kochat výkony Terezy Ramba, Igora Orozoviče, Krištofa Hátka a mnohých dalších. Konec konců to všechno uslyšíte po 19. hodině v rozhovoru. Pokud byste nestíhali, klidně se opuste už teď na Express.fm.cz.
0: A pokud byste nevěděli co, tak my vám pustíme ukázku.
1: Ano, my se tam bavíme o tom, jestli Simona Moniová byla nebo nebyla oběť.
2: Simona Moniová nebyla žádná z principu oběť. Ona byla nesmírně silná žena, sebevědomá, vlastně na začátku úspěšná. Ona byla prostě ve své době milionářka, úspěšná podnikatelka, zároveň zvládala všechno ostatní. To nebyla, jako spousta lidí si oběť představí jako takovou tu hubenou, zmlácenou chudinku někde v rohu. To ona nebyla, ona se bránila, ona byla chytrá, inteligentní. Takže samozřejmě se bránila, ale jako to, že si žena nenechá něco líbit a že on s ní prostě manipuloval. Takže ono to tak samozřejmě z dálky často působí, že žena je ta nepříjemná a ona je přece nepříjemná a ona jako je furt protivná a ona furt něco chce. Ale i kdyby prostě byla, tak to nikoho neopravňuje k tomu, aby vás mlátil, aby vám ubližoval, aby vás psychicky týral.
3: Express Star
4: na Expressu.

0: Musím ti říct, že teda z doznívajících tónů skladby It's Cool bych nepoznal, že pod touhle skladbou podepsán David Žbirka se svou kapelou Sunbrella.
1: Tak on žije v tom Londýně, v tom Londoně, že jo, má tam ty geny přece jenom, tak ani produkce Mekyho Žbirky nebyla úplně jako provinčně česká až slovenská.
0: Já nevím.
1: No já vím, že jako nejsiš jeho fanoušek, ale zase, když to vemeš čistě jako z hudebního hlediska, tak on byl docela vizionář. Ale samozřejmě ke konci už to bylo, jako se, to se vykrádáš, když ti je 60 jo, plus, podle mě.
0: Mě Meky nevadil, my jsme, mám na něj dobrý člověk. Vzpomínky, zažili jsme spoustu hezkých historek, ale...
1: No David, dobrý, pojďme,
0: tvorbu Davida mám rád.
1: Pojďme se vrátit k tomu, že dnes máme silnou středu takzvaně, takže po tom, co si dáme hodinu s mým Express Star, bude hodinka pauza a pak další dvě hodiny s tebou, tedy Express Edge.
0: Přesně tak a já jsem chtěl trošku navázat na tu Sunbrellu, jejíž zvuk je nepodobný některé z těch kapel, které vám dnešní dvouhodinovce nabídneme. Opět je to premiéra více jak 30 kousků od umělkyň, umělců a kapel z celého světa. Vsadili jsme na kytarovky, nechali jsme to prostě jasný a v 9 hodin budete mít jasno i vy.
1: Já bych vám, milí posluchači, někdy přál vidět a slyšet, co se děje u nás v kanceláři první dva dny v týdnu, někdy až teda do středy zhruba do jedné odpoledne, kdy Petr se brodí, doslova brodí a naštěstí ne teda žádnýma jako srčkama, ale dobrou hudbou, aby vybral to nejlepší pro vás.
0: Já to prostě prosévám.
1: No, tak vy to neprosejíte a zítra se taky těšíme mezi 16. a 19.
0: Musíme říct, že zítra to bude mít malinko jiný schéma. Budeme mít klasického hosta Davida Mičke, který přijde hned po 16. hodině, protože po 17. hodině budeme mít také hosta. A to půvabného, ale hlavně kulinářsky zdatného.
1: Ano, ano, stejně jako my, kulinářsky zdatná Darina Křivánková přijde ano. Představit nám svoji kuchařku pro singles.
0: My jsme jí zkusili požádat, zda nám přinese jí něco k jídlu, tak se necháme překvapit, třeba se holka hecne.
1: Tak uvidíme, no. Tak mám teda zítra vůbec kupovat svačinu?
0: Necháme si z dneška něco.
1: Tak zítra se těšíme, 16 až 19.
0: Mějte se fajn.

0: Express Star. Star. Už tento pátek do nabídky videotéky OnePlay přichází první díl snad nejočekávanějšího letošního seriálu. Věnuje se životu a násilné smrti spisovatelky Simony Moniové. Titul Moniová má za sebou úspěšné festivalové tažení, představitelka titulní hrdinky Tereza Ramba získala cenu pro nejlepší herečku na festivalu Serial Killer, takže očekávání jsou opravdu vysoká. Na Express FM vítám jednu z autorek námětu a dramaturgyni Moniové Martu Fenslovou. Dobrý den, Marto, vítejte v Express Star.
1: Dobrý den.
0: Marta Fenslová vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, začínala jako novinářka v časopise Reflex, postupně pak prošla dalšími redakcemi, kde psala témata, rozhovory a reportáže. Je autorkou knih Hodná a hypnotizér, jako scenáristka je podepsaná pod filmem Zápisník alkoholičky a seriály Ulice, Specialisté, Modrý kód, Odznak Vysočina, Policie Hvar nebo Na vlnách Jadranu. V neposlední řadě na Nově zastává funkce specialistky vývoje obsahu, dramaturgyně a kreativní producentky, a to třeba u seriálu Sex O'Clock nebo pořadu Vaše kouzelná zahrada. Tomu všemu už jsme se s Martou ale v jednom rozhovoru věnovali, takže ústřední téma je dneska jasné, Moniová.
2: Express Star. Na Expressu.

0: Dramaturgyně a spoluautorka námětu seriálu Moniová Marta Fenclová je tentokrát hostem pořadu Express Star. Jaká je vlastně geneze seriálu Moniová?
1: No, geneze seriálu je dlouhá. Myslím si, že to těch 5 let už bude. Začalo to vlastně mým příchodem na Novu, kde jsem to přinesla jako nápad, to ještě nebyl námět, že by mě Simona Moniová zajímala. Pak jsem na tom pracovala, zkoušeli jsme nějaké první verze a pak tam nastoupil Michal Reitler, který mu se to moc, ten námět líbil a nabralo to nějaký směr. Nicméně, než se to dostalo do nějaké fáze vývoje, výroby, tak to zabralo dlouho a jsme všichni v našem týmu, jako je to takový veliký splněný sen a jsme strašně rádi, že se to nakonec povedlo, že to bylo na začátku opravdu jenom takovej jako sen velký.
0: Na seriálu se podílela i Simonina rodina, bratr švagrová, bývalý manžel, synové, matka, jestli se nepletu.
1: Ano, ano.
0: Bylo těžké přesvědčit, že by ten seriál měl vzniknout?
1: Nebylo. My jsme se s tou rodinou, nebo já jsem se s tou rodinou potkala poprvé právě tehdy, před těmi 5 lety, dávno, dávno. Oni byli velice překvapení, když jsme je oslovili. Zároveň musím říct, že ta rodina tenkrát a teď je pro mě úplně jiná. Tenkrát oni byli takový, jako my přišli samozřejmě logicky uzavření, i tam jako leželo, bylo vidět, že tam leží to trauma v té rodině. Taky nevěděli asi, co si o nás mají úplně myslet a postupně za těch 5 let my jsme se s nima strašně zblížili, tu důvěru jsme si získali. Ale co se týče toho záměru, tak s tím souhlasili hned, protože bylo vidět, že to jako chtějí říct vlastně, co se tam tenkrát stalo a proč, že to prostě bylo, já jsem měla i pocit, že to jako potřebujou.
0: Takže to je vlastně jako druh terapie pro ně,
1: ano,
0: trošku,
1: ano.
0: Že uzavřou tuhle kapitolu.
1: Ano, dokonce nám to někteří ty členové i tak jako řekli, že vlastně to díky nám vytáhli, začali o tom vůbec mluvit, protože my jsme si, že jo, rešeršovali, tak museli ty vzpomínky, které tam byly zasunutý, opravdu vytáhnout a řekli nám, že jim to vlastně strašně pomohlo, jako když jdete na terapii, prostě to říct, i mezi sebou si to říct a dokonce mě teda hrozně potěšilo, že nám řekli, že to tu rodinu paradoxně strašně jako spojilo, jo, že si to nějak konečně mezi sebou taky všechno asi urovnali, řekli, vytáhli a doufám, že ten terapeutický účinek tam zůstane.
0: Nebál se někdo z nich, že třeba naopak jim to otevře ty staré rány, až uvidí ten příběh na obrazovce?
1: Ne, všichni se nám otevřeli hned, každý je jiná povaha, každý to zpracovával jinak, takže my jsme ke každému se snažili přistupovat i podle toho, jak jsme je tak četli. Nejvíc jsme se samozřejmě báli u Šimona, což je syn Simony a Borise Ingra, ze kterého vyrost nádherný chytrý kluk a tam jsme se báli nejvíc a já upřímně se toho bojím trošku doteď, takže my spolupracujeme intenzivně třeba s jeho psycholožkou, ke které docházel od dětství, i s ním mluvíme samozřejmě a vždycky řešíme, jestli mu ten nově natočený díl pustit, nebo jestli tam chce být s rodinou, nebo si ho radši pustit sám, nebo si ho třeba nepustit vůbec. Jako snažíme se maximálně opatrně k tomu přistupovat, takže pro každýho to určitě, každý to prostě zpracuje jinak, ale celá ta rodina ty díly viděla, my jsme jim to samozřejmě poskytli ještě před premiérou. Zajímavý bylo, že třeba takový ty, co jsou tam jako byty hnusný scény, kterých tam teda není moc, ale jsou tam, tak to vlastně říkali, že na to byli připraveni, že to věděli a že to paradoxně je tak nezasáhlo, jako takový, jakoby jako momenty, kdy třeba si třeba ta švagrová Dana nám říkala, že jí strašně zasáhly ty momenty, kdy si uvědomila, jak ta Simona byla na to sama, nebo když tam byly obrazy, kde prostě Simona Moniová je sama nějak bez té rodiny v tom, co se jí děje v té situaci, že jí jako docházely zpětně spíš tady ty jako jemný věci, jo? Že to násilí samotný není to, co tam u toho tu rodinu rozhodí, ale spíš tady to.
0: Vy jste jméno vraha Simony Maniové zmínila, já jsem se rozhodl, že ho dneska vůbec zmiňovat nebudu. A ví o tom vlastně, o tom projektu, nebáli jste se jeho reakce, protože on tam má jiný změněné jméno, nejmenuje se reálně, jinak všechny ostatní postavy vlastně tam jsou pod svými jmény.
1: Ano, my jsme nechtěli vyprávět jeho příběh, my jsme chtěli vyprávět prostě příběh Simony Maniové. Všechno jsme samozřejmě řešili také jako přes právní oddělení i mezi sebou. A na začátku toho psaní my jsme oslovili opravdu úplně všechny a oslovili jsme i jeho. Přes, já už to nepamatuju, ale přes nějakou tu vězeňskou službu jsme mu napsali nějakou zprávu, jestli by byl ochoten, a on s námi mluvit nechtěl, takže tím to skončilo, ale vzhledem k tomu, že tam má i změněné jméno a my opravdu se jako chceme soustředit na příběh Simony, je to příběh její a ne jeho.
2: Express FM.

0: Martou Fenslovou probíráme seriál Moniová, který v pátek začne na OnePlay. O Tereze Ramba v roli Simony Moniové už jsem se zmínil. Já jsem měl možnost vidět 5 dílů a musím říct, že jestli nedostane českého hlava, tak nevím, kdo jiný by ho měl dostat za tenhle rok. Ale uvidíme ještě, co se objeví za projekty. Kdo další se na obrazovkách v seriálu objeví?
1: No, já jenom chci potvrdit, že Tereza Ramba je za mě jedna z asi z nejlepších hereček, co máme, takže taky bych jí to moc přála a i ta rodina z toho byla úplně jako v šoku, jak moc si oblíkla ten kabát tý Simony. Ona opravdu je jeden z těch herců, co si to oblíkají ty role a stanou se tou osobou. A vy jste teď, otázka byla, kdo mě ještě...
0: Kdo další se objeví v seriálu?
1: Objeví se tam Igor Orozovič v roli teda toho jejího přítele a druhého manžela. Taktéž jako to zahrál jako až se ho člověk bál, když ho potkal na place.
0: Můžu potvrdit, no. Říkal jsem, že ho ženy budou částečně milovat a částečně nenávidět.
1: Určitě.
0: Protože on je tam samozřejmě velice milý, když má tu jako lásky plnou polohu.
1: A okouzlující, jak má být.
0: A myslím si, že se ani nemůžou ženy divit, že někomu takovému podlehne Simona Moniová.
1: A když ukáže tu druhou
0: potom, když ukáže
1: tvář,
0: tu druhou tvář, včetně toho hořkého konce, tak mu to člověk taky věří.
1: Ale chci říct, že třeba v roli prvního manžela se tam objevuje Krištof Hádek, který se stal také miláčkem velké části ženského týmu, protože to zahrál prostě tak jako nádherně, věrohodně, citlivě. Já jsem vždycky říkala, že bych si ho hned vzala domů, jo. Takovýhleho manžela, zase někdo říkal, že jako on je tam ten submisivní hodný, ale je taky skvělej, všichni jsou tam skvělí. V roli rodičů je Klára Melíšková, Václav Kopta taky, který si to oblík toho tátu, je samozřejmě Klára je taky jako geniální. Jako všichni, co tam hrajou, jsou prostě ten cast, si myslím, že se mimořádně poved.
0: Kolik dílů seriál vlastně celkově má?
1: Máme 6 dílů, 6x 50 minut.
0: Ještě mi prozraďte, pokud náhodou to ještě nikdo neví, nebo spíš našim posluchačům, kdo napsal scénář a kdo se posadil na tou režisérskou sesli.
1: Takže na scénář jsme oslovili báječnou Báru Námerovou, která

stojí třeba za filmem Špína. Společně na scénáři pracoval Jakub Hauber, což je za mě taky jako jméno, o kterém ještě uslyšíme. Je strašně talentovaný kluk. A i Ivana Sujová. Takže tady ten tým psal scénáře a režisérka je Zuzana Kirchnerová, která teď byla, myslím, všude k vidění, ke slyšení se svým skvělým filmem Karavan. A myslím, že Zuzana tomu dala právě tu duši, no, tu tvář a tu Moniovou vlastně za mě udělala z toho ona.

0: Seriál Moniová na Express FM ze Vrubně probíráme se spoluautorkou námětu a dramaturgyní Martou Fenslovou. Tereza Ramba, my jsme to tady už zmínili, se podle svých slov do role Simony Moniové opravdu ponořila, vy jste říkala oblékla. Byla první volbou?
1: Pro Zuzanu myslím ano, protože ona s ní spolupracuje ráda a byla to její jasná volba. Říkala, že Tereza je, kromě toho, že skvěle hraje, tak je nesmírně inteligentní a empatická a právě se umí strašně dobře nacítit do toho, co to má být, ale měli jsme tam spoustu jiných hereček na castingu. Taky jsem měla svoje favoritky. Myslím, že každá jsme měla svoji favoritku a myslím, že Tereza byla vybraná nakonec dobře. Nebo skvěle.
0: Tereza sehrála hlavní roli i ve filmu Zápisník alkoholičky podle vašeho scénáře.
1: Ano.
0: Dá se porovnat, která z těch rolí byla pro ní jako větší výzva?
1: No, to se asi musíte zeptat jí, ale já bych si skoro typla, že to bylo tak na stejno. Protože tady u Moniové je specifické to, že ona je opravdu skoro v každém obrazu, takže ona při tom natáčení, to bylo strašně pro ní, muselo to být pro ní strašně fyzicky, psychicky náročný, protože ona je opravdu skoro v každém obrazu, není tam moc obrazu bez ní. Do toho ona na začátku natáčení, to bylo ohrožený, když ona onemocněla poměrně vážně, takže tam si myslím, že i malinko riskovala trošku, že do toho šla tak docela rychle po tom zotavení. Dobře to dopadlo naštěstí. A vím, že třeba Zuzana si s ní dělala ještě před natáčením náročnou přípravu. Oni si vyráběli takzvané emoční mapy, kdy si procházeli ta, jako ta postava, jak se tady cítíš, jak se budeš cítit teď, aby prostě byla už jako připravená, jak se vyvíjí i ta její emocionální linka od té veselý, temperamentní Moniový až po tu prostě týranou až nakonec, kdy ona toho manžela opustí a vlastně jsme chtěli, aby to končilo v rámci možností co nejvíc pozitivně, že ona to nakonec dokázala opravdu od něj odejít a postavit se na vlastní nohy a jít svojí cestou. Takže tohle sní všechno, ale myslím si, že to vyjde tak na stejno teda. To by mě samotnou zajímalo, se jí zeptám.
0: Tereza za stvárnění Simony Moniové už získala i cenu, konkrétně pro nejlepší herečku na festivalu Serial Killer, kde zabudoval i seriál. Berete tyhle ceny jako takové razítko kvality a je to vlastně i dobrý pro ten seriál, jako že už vlastně má právě ta očekávání?
1: No samozřejmě, určitě. Killer byl pro nás strašně důležitý a byla to strašně velká radost. Určitě tam jsou velmi kvalitní věci v té konkurenci a já jsem se pak i skoro zase bála, že když to takhle sbírá ty ceny, aby to pak nemělo takový ten moc velký hype, a tak jsem se chvíli i bála, jako a doufám, že to prostě splní ty očekávání, protože ten, jakoby ten předvoj je silnej, no.
0: Za sebe můžu říct, že rozhodně.
2: Express Star. Na Expressu.

0: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportál.
1: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý webhosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Express. Music first.

0: Dramaturgyně seriálu Muniova, Marta Fenslová, je tentokrát naší Express star. Já jsem slovo dramaturg zaznamenal asi tak před 40 lety, když jsem poprvé si přečetl nějaké titulky. Ale vlastně do dneška nevím, jaká je úloha dramaturga, ať už u seriálu, filmu nebo jakéhokoliv jiného televizního nebo filmového díla.
1: No, to je taková, si myslím, obecně u nás podceňovaná profese, která je zároveň nesmírně důležitá. A každá věc, která se povede a je dobrá, tak za ní musí být dobrý dramaturg. Bez toho to prostě nejde. A může být klidně režisér, který tu dramaturgii umí. Jo? A může být kreativní producent, který je zároveň super dramaturg. Ale dramaturgů dobrých je u nás málo, čím dál méně, bych řekla. Já znám sama třeba takový dva, který by řekla, že jsou dobrý.
0: A dramaturg... Počítáte do toho i sebe?
1: To bych si úplně takhle nedovolila. Myslela jsem na jiný dva. Ale dramaturg stojí za tím, aby ten příběh měl správné tempo, aby ten děj prostě běžel dramaticky dostatečně v takovém tempu, tak, aby to diváka prostě furt zajímalo, aby byl pořád napjatý, jak to bude pokračovat, co se stane, aby byl překvapován, abyste u toho prostě vydržel od začátku do konce, protože v momentě, kdy tomu takzvaně spadne řetěz třeba, tak to vypnete, nebo vás to přestane bavit. Takže dramaturgie je vlastně ta kostra vyprávěcí, to základní, ta kostra, na čem drží pak to maso, a bez toho to prostě fungovat nebude. A myslím si, že to je upřímně na tom všem to nejtěžší, a já si myslím, že do dneška teda se to učím jako, no.
0: A jak se vlastně funkce dramaturga liší od role kreativního producenta?
1: No, tak já jsem dělala obojí, takže kreativní producent za mě je člověk, který hledá náměty, témata, hledá talentované lidi, pak to najde a pak tomu projektu pomáhá po všech kreativních stránkách, co se týče toho obsahu, aby vznikl. Takže on je i u procesu i té výroby, i toho vývoje, i jako víc technicky, i obsahově. Je to prostě takový dirigent toho celého projektu. Zatímco dramaturg by se měl soustředit v podstatě jenom na ten obsah a aby ty scénáře fungovaly. To je jeho úloha. Samozřejmě málo kdy to tak je, takže často všichni děláme tak jako trošku všechno, ale ten základní úkol je za mě toto.
0: Já myslím, že vy jste už na tuto otázku, kterou vám teď položím, trochu odpověděla tím, jak jste o těch dvou funkcích mluvila, ale cítíte se líp jako dramaturgyně nebo producentka?
1: Já si myslím, že jako profese dramaturga je mi bližší. Producent musí být přece jenom člověk o dost průraznější, musí být trošku ostrý lokty, umí řešit i věci kolem peněz a to, což mě úplně blízký není. Takže bych řekla, že mě je bližší ten dramaturg. No.

0: Marta Fenslová je hostem naší rozhovorové série Express Star. Seriál Moniová doprovodí i dokumentární série Láska nebolí, která se bude věnovat právě tématu domácího násilí. Je to důležité podle vás, že vlastně k tomu vznikne i taková trošku jako osvětová část?
1: Já si myslím, že to je strašně důležitý. U toho dokumentu já jsem tedy úplně nebyla, ale jsem strašně ráda, že vznikl, protože to téma je obrovský a ještě je na tom vlastně strašný to, že to téma domácího násilí se je tady v pořád a vůbec nic se tam nezměnilo, ať jsme v jakýkoliv době a v jakýkoliv civilizaci, je to všude přítomný, ať je to nějaká vyspělá země nebo míň vyspělá, je to tady pořád, musí se o tom mluvit, musí se ty ženy i muži naučit se nebát o tom mluvit. Taky je tady spousta zažitých strašných kliše, přesně typu mohla si za to tak trošku sama, jo, říkala si o to, nebo klasická otázka, proč od něho teda neodešla. Ona, ta manipulace, to je strašně zrádná, záludná věc. Málo kdo si uvědomuje, jak jsme manipulovaní i my sami, jo, a když se v tom ocitnete, vy to prostě nepoznáte, to je celý, proto ty ženy neodcházejí a jsem hrozně ráda, že ten dokument vznikne a doufáme, že to spoustu lidí, že se přestanou bát a taky se ozvou, nebo to začnou třeba řešit, nebo si uvědomí, že v tom třeba žijou, nebo že se jim to děje.
0: Já myslím, že ty otázky, proč od něj neodešla, nebo proč tam zůstávala.
1: Nebo byla to taková italská domácnost.
0: Jo, tyhle otázky podle mě nastanou i právě po slednutí seriálu Moniová, protože tam trošku vy tomu jdete naproti, mně přijde.
1: No, my jsme to takhle udělali schválně, protože Simona Moniová nebyla žádná z principu oběť. Ona byla nesmírně silná žena, sebevědomá, vlastně na začátku úspěšná. Ona byla prostě ve své době milionářka, úspěšná podnikatelka, zároveň zvládala všechno ostatní. To nebyla, jako spousta lidí si oběť představí jako takovou tu hubenou, zmlácenou chudinku někde v rohu. To ona nebyla, ona se bránila, ona byla chytrá, inteligentní. Takže samozřejmě se bránila, ale jako to, že si žena nenechá něco líbit a že on s ní prostě manipuloval. Takže ono to tak samozřejmě z dálky často působí, že žena je ta nepříjemná a ona je přece nepříjemná a ona jako je furt protivná a ona furt něco chce. Ale i kdyby prostě byla, tak to nikoho neopravňuje k tomu, aby vás mlátil, aby vám ubližoval, aby vás psychicky týral.
0: A
1: říkám, spousta věcí vypadá z dálky tak, jak jsme se to snažili ukázat. Proto tam pak i ty postavy v nějakém tom z posledních dílů říkají, my jsme si mysleli, že jsi ty, jo, nepříjemná, ale oni neviděli, co bylo zatím, co se dělo za těma zavřenýma dveřma, když u toho nebyli.
0: Já myslím, že ona tam dokonce i někde sama sebe hodnotí, že já jsem teda hrozná kráva.
1: To je ta manipulace, kdy už si sám o sobě začnete pak myslet, že je chyba ve vás a to je princip té manipulace.
0: Jasně. No. Vy vlastně té osvětě trochu taky přispíváte, protože na konci každého dílu je výzva, že pokud náhodou čelíte nebo jste svědky domácího násilí, takže se máte obrátit na specialisty, což za mě je taky možná dosud nevídaný počin.
1: No, je pravda, že možná v rámci projektu One Play ano, že jsme spolupracovali i s organizacemi, jako je Rosa, Bílý kruh bezpečí a dalšími a že to chceme pojmout i takto aktivisticky, aby to mělo nějaký efekt i praktický potom.

0: Na Express FM posloucháte rozhovor s kreativní producentkou, scenáristkou a taky dramaturgyní Martou Fenslovou. Čtete recenze?
1: Jak kdy?
0: A když náhodou je čtete a nejsou úplně lichotivé k vaší práci, ať už je to v jakékoliv té funkci, kterou jsme tady jmenovali, tak trápíte se těmi špatnými?
1: No někdy jo, no. A... někdy jo, a byly recenze, které mě opravdu jako zasáhly velmi. Hmm. Je to tak, no.
0: A máte třeba jako tendenci to, aspoň třeba v duchu, těm recenzentům nebo těm přispěvatelům, protože ono to nemusí už být dneska jenom odborné recenze, ale třeba komentáře na stránkách typu ČSFD. Máte pocit, jako že byste jim to měla vysvětlit, jak jste to mysleli, ten celý tým tvůrčí, že oni to třeba jenom nepochopili, to vyznění toho filmu nebo seriálu?
1: Ne, to určitě ne. Já si myslím, že prostě tak jsou diváci, kterým třeba u seriálu Sex Clock tam to bylo zřejmý. Ten humor je tak specifická věc, že holce to někomu líbí, někomu ne. A abych někomu vysvětlovala, že tohle bylo myšleno vtipně, to nejde. A když se něco... Jako naším úkolem je ty věci dělat tak, aby byly zároveň dobrý a zároveň to lidi bavilo. No, tak někdy se to podaří, někdy ne. To je prostě naše práce, takže co si o tom divák myslí, je... rozhodně mu nemůžu vysvětlovat, jako to jste nepochopil. To.
0: Jasně. A dotýká se vás to nějak jako osobně, nebo to prostě berete jako takovou jako práci, kterou si doma svlíknete, povisíte na věšák a už jako jste zase
1: veselá?
0: Já si beru
1: všechno docela osobně. Hodně se učím si to nebrat osobně. Moc se mi to nedaří, ale snažím se vždycky z toho poučit samozřejmě a vzít si z toho, to, aby mě to posunulo někam, abych příště jako myslela jo, na to, kde se mohla stát chyba, kde se něco nepovedlo a tak. Rozhodně to není tak, že bych se doma vztekala a říkala si, že svět je nespravedlivý, to ne.
0: Já jsem se vás na to ptal už minule, ale máte nějaký vysněný projekt?
1: Strašně ráda bych dokončila a dovyprávěla Sex Clock sérii. Mm-hmm. Ať už jako sérii nebo jako film. Protože si myslím, že to tam chybí, co do vyprávění.
0: No nám fanouškům taky.
1: No, to. A pak mám jeden projekt teď ve fázi nějakého předvývoje, který se týká strašně důležitého tématu za mě. Jako to zápisník alkoholičky, tak teď je obří téma teenageři a drogy. Mm-hmm. Takže mám předlohu podle skutečného příběhu, kde paní sepsala knížku po té, co prožila se svojí dcerou 5 let její závislosti na pervitinu, takže jsme z toho udělali námět a teď si držíme palce, aby se nám to povedlo.
0: Bude to minisérie nebo film?
1: Já bych chtěla minisérii, vím, že filmy budou vznikat, totiž teď na tohle téma a jsem ráda, že budou vznikat, protože to téma je opravdu důležitý, takový trošku, myslím, zatím neobjevený paradoxně, protože ty drogy jsou všude a děti o nich moc dobře vědí. A jak je ta generace, jak je ta propast mezi generacema prostě obří, daleko větší, než byla dřív, prostě technologie, internety, tyhle věci, tak ty rodiče často bývají naprosto neinformovaní a ty děti vědí prostě úplně všechno o všem. Takže to si myslím, že je důležitý tady to téma taky otevřít. No a pak tam mám jednu takovou hezkou pro radost komedii, kterou teď uvidíme, jestli se to povede zrealizovat nebo ne. A to by bylo takový pro radost.
0: Na odpočinek od těch vážných témat.
1: Na odpočinek od těch vážných témat a zároveň bych si strašně přála, aby ta komedie byla vtipná a chytrá, aby to nebyla další z těch komedií, co jako... No, ne.
0: Marto, moc děkuju za vaši návštěvu a přeju, aby všechny projekty, na kterých pracujete, o kterých sníte, vyšly.
1: Děkuju moc, díky. Express Star. Na Expressu. Cheetah print dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2. See me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people. My head hits the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the people, dancing, dancing on the people. I got

0: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u Webglow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Zpěvačka FKA Twigs se bude možná muset přejmenovat. Svárem je slovo Twix, které od roku 1994 používají sestry dvojčata Linda a Laura Goods. FKA Twigs si ke jménu písmena FKA přidala, když dvojčata požádali o změnu uměleckého jména. Písmena FKA neznamenají údajně nic konkrétního, je to jen sbírka písmen. Chtěla jsem jen výběr písmen, které by zněla docela mužně a silně. FKA Twigs už v roce 2013 nabídla dvojčatům $15,000 jako dohodu o koexistování obou uměleckých jmen. A ty to odmítli. Poslední slovo bude mít soud o duševní vlastnictví. A další soud. Nizozemský DJ Tiesto obdrží od americké advokátní kanceláře Greenberg Traurig 17 milionů eur. Kancelář musí také uhradit soudní náklady v celkové výši téměř 35 tisíc eur. A to za případ, který pochází z roku 2012. Tiesto tehdy strávil v daném roce ve Spojených státech více než stanovený denní limit. Jako daňový rezident by proto měl zaplatit více na daních. A daňový specialista ze společnosti Greenberg Traurig ho však o této situaci nesprávně informoval. Spotify slaví 20 let, ale tenhle dárek je pro tebe. To se vám čerstvě objeví při otevření aplikace. Asi ne každý je tak dlouho na této službě. Připomene vám, co jste si stihli nejvíc poslechnout, který umělec šel nejvíc do vašich sluchátek a první song, který jste si pustili. Vykopávám Calvin Harris a Alesso, Under Control.
0: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge. Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
1: Dobrý večer, z vysílacího studia Express FM se vám hlásí tvůrci hudebního speciálu Express Edge, jmenovitě Pepa od mixu a Petr od mikrofonu. Právě startujeme 870. díl a budeme tu s vámi následující 2 hodiny vysílání. Schéma je neměnné, nabídneme vám více jak 30 hudebních příspěvků, opět se to sešlo, že většinu z nich odehráme v premiéře a už se na to moc těšíme, protože poslední dobou vzniká docela hodně zajímavý muziky, a to po celém světě. Express Edge najdete na Facebooku Express FM, pro změnu na webu. Naše dnešní hudební putování odstartujeme na britských ostrovech v doprovodu hudebníka jménem Julian Lines. Letošní rok se pro něj nese ve znamení novinky Red Flex, no a příjemný poslech 870. dílu Express Edge vám společně s ním přejí Petr s Pepou.

pirátský projekt Sunday Morning, poslouchali jste aktuální single Carry the Sky. Express Edge vám na Express FM v premiéře nabízíme každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí a to od 22 hodin. Narazil jsem na americký quintet Ruin pocházející z Atlanty, který ve své tvorbě kombinuje psychedelie let 70. s moderními indie ingrediencemi. Loni Ruin vydali druhé album Velvet Dream, které přinesou i následující věc s názvem Psychic Sister.

0: Některé věci, které vám v Express Edge nabízíme, jsou tak čerstvé, že o nich moc zmínek v mezinárodních médiích nenajdete. Stejně jako další info. Právě doznívá Prom Dress a single Salmon We Caught From The River, který byl vydán koncem loňského roku. Prom Dress je pak projekt ze Southamptonu. Dáme si australskou partu iColor, která ve své tvorbě mísí prvky shoegaze a dream popu a konkrétně zazní rok starý track Lighter.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

nakonec dnešního úvodního bloku máme pochystané zástupce holandské indie scény. Honey, I'm Home, kteří odkazují na Smashing Pumpkins nebo My Bloody Valentine a kteří už mají za sebou koncertování po boku Hotline TNT nebo Goat Girl. V únoru tohoto roku vydali Honey, I'm Home následující single Pretty.

0: praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Express. Music first.

Plus. Na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge v rámci doznívajícího songu Melbourne, jste absolvovali dnes již druhou návštěvu Holandska. Tentokrát jsme navštívili Eindhoven. Společnost vám nadále dělají Petr s Pepou a máme pochystané samé zajímavé věci. Jak už jsem avizoval v dnešním úvodu, všechny na Express FM dnes zazní v premiéře. Carbon Daydream si berou hudební inspiraci v 80. i 90. a údajně je ovlivnil Johnny Marr. Pouštíme song The West is the

Tom Project, který fungují 7 let, nicméně mluvit se o nich začalo více až letos v březnu, kdy jim vyšel single Ink on Paper a ten právě dozněl. Pokud byste náhodou nestihli jméno kapely či název skladby, stačí si Express Edge dohledat na Facebooku, zveřejňujeme tam playlisty od vysílaných epizod. Teď už ale hurá za velkou louži, podíváme se do Kalifornie za partou The Story So Far. Poslední album vydala před 2 lety pod názvem I Want to Disappear, no a my vám nabízíme následující track.

To byly The Story So Far, vydávající u labelu Pure Noise, který nabízí poměrně nadějné kapely. My vám nabídneme ještě jednu z jejich akvizic, a sice kapelu Arm's Length, původem z kanadského Ontária. Před rokem vydali Arm's Length druhou desku, které se dostalo poměrně slušných ohlasů a která přinesla i věc s názvem Do Wait. Tady je.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, ve studiu jsou Petr s Pepou, právě doznívají Seaway, další zástupce kanadské alternativní scény. Bohužel Seaway ukončili svoji činnost v roce 2022, kdy se jednotliví hudebníci rozhodli věnovat zcela jiným projektům. Poslední albovou položkou v diskografii této party je album Big Vibe, které přineslo i doznívající stejnojmenou věc. Teď už ale Grayscale, kvartet z Philadelphia, který loni nabídl svým fanouškům čtvrtou řadovku u labelu Fearless Records.

To byly Last Night Saved My Life, parta z Michiganu, která má venku 5 alb vydaných na vlastní náklady. Vy jste poslouchali společné dílo s partou Bearings a umělcem Vlznem Shannerem. Doznívá věc nazvaná Midwest Emo. Dáme si opravdové kamarády. Real Friends je kvintet Stanley Parku v Illinois, který 2 roky nevydal žádnou desku, takže se vrátíme k té poslední Blue Hour. Konkrétně z ní vybíráme song Waiting Room.

0: Tak to byly Real Friends. Figure It Out je pop-punkový projekt, který vznikl v roce 2012, za kterým stojí americký umělec Mike Weekly. Zkušenosti sbíral s místními kapelami ve Phoenixu, kde vyrůstal, a nakonec se rozhodl postavit na vlastní nohy. A takhle vypadá jeho aktuální tvorba. Never Too Late je název následující skladby.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, na Express FM vás zdraví Petr s Pepou, právě jsme doputovali do poloviny 870. dílu Express Edge, takže před námi je ještě jedna hodina vysílání, zazní ostří hoši i talentované umělkyně, takže se rozhodně při poslechu nudit nebudete. Express Edge najdete na Facebooku, Express FM pro změnu na webu. Druhou půlku dnešní hudební várky odstartujeme společně s Concrete Club, pěticí pocházející z Manchesteru.

The Avalons je čerstvá indie krev z Newcastle, která minulý měsíc vydala nový single Rubber Necker. Právě dozněl. Přesouváme se do Birminghamu, a to za psychedelickou dvojkou Solar Ice, která se hudebních fúzí rozhodně nebojí. The Observer o nich napsal, že zní jako Primal Scream, jamující s ranými Tame Impala. Pouštíme skladbu Stop the Ride.

Express Edge vysíláme na Express FM každou středu od 21 do 23 hodin a totožnou várku pak reprízujeme v pondělí od 22 hodin. Tohle byly Heavy Weather, nadějná parta ze Skotska, kterou tamní hudební periodika doporučují fanouškům Kasabian. Parta následující se jmenuje Boxing Club a pověstná jsou její živá vystoupení. V textech se zaměřují na politiku, noční život i chaos moderního života. Budeme hrát track Father and State.

Při jednom z hudebních pátrání jsem narazil na kapelu se zajímavým názvem, alespoň pro Moraváky. Jmenuje se totiž Dopálava, nebo chcete-li Péleva. Pochází z Yorku a prezentuje se příjemným indie rockem. Z jejich diskografie vybíráme single Devil's Favorite Pastime.

0: Objevte si potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge, jsou u toho s vámi Petr s Pepou a v tomto bloku pak samé půvabné, ale především talentované umělkyně. Ta roznívající se jmenuje Iva Fitz a v Anglii se o ní začíná mluvit jako o velkém talentu. Hráli jsme vám její skladbu Viva la Luna. A ve společnosti umělkyně, který si říká Loulou, budeme pokračovat, zařazujeme věc názvem Give Me Your Peace.

0: Je skvělé slyšet kapely, které ve své tvorbě odkazují na shoegaze scénu let 90. a ještě do ní přimíchávají něco svého, třeba jako Bloom Effect, trojice, která debutovala v loni a od které jsme zaradili do znívající skladby. Julia Wolf je americká písničkářka a skladatelka, které v začátcích hodně pomohla sociální síť TikTok. K dnešnímu dni má na albovém konti dva tituly, z toho druhého s názvem Pressure vybíráme track In My Room.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

To byla Julia Wolf, její loňské album Pressure zaznamenalo posun k temnějším a tvrdším hudebním texturám z prvky grunge. Julia na jeho podporu plně koncertovala a sklízela pozitivní ohlasy po celém světě. Dnešní dámský blok uzavřeme ve společnosti umělkyně, která se jmenuje Susanna Joffe a která pochází z Austinu v Texasu. Letos boduje se singlem You Ruined Paris, který vyšel před 12 dny.

Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, tohle byly MFK a se skladbou Pack Animals nám otevřeli finálový blok. A vy moc dobře víte, že finále Express Edge bývají svižná a stejně tomu bude i dnes. MFK zní trochu jako The Clash ovlivnění Robertem Smithem. Navštívíme Floridu, která je působištěm kapely A Day to Remember. Loni vyslali do světa už 8. album, na kterém mísí pop-punk s metalcorem a post-hardcorem. A to je slušný mix. Zahrajeme vám věc s názvem Make It Make Sense.

Hanu Fanglory vydali v únoru novou desku v pořadí již 12. a jmenuje se Listen Up. Vyšla u dnes již zmíněného labelu Pure Noise Records, jehož akvizice mě opravdu baví. A produkovali Steve Evans, chlápek, který má zkušenosti s celými partami. Hráli jsme vám nesinglovku Love Song. Společně s Amberlin zazpomínáme na jejich starší desku Never Take Friendship Personal, a to v rámci stejnomenného singlu.

Our Last Night byly předposlední dnešní partou. Právě doznívá song Man I Need. Pohled na hodiny je neúprosný. Dnešní dvouhodinovka je v podstatě minulostí, místo už si schováváme jen na závěrečné rozloučení a o to se nám dnes postarají Genesis. Přátelé, kamarádi, přejeme vám krásné dny nabité dobrou náladou, ale především kvalitní hudbou. My pro vás opět budeme mít přesně za týden, kdy se vám na Express FM přihlásíme s novým dílem Express Edge. Od mixu se s vámi loučí Pepa, od mikrofonu Petr, kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: Objevte si potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, byla, CZ.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Express. Music first. Express.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Zpěvačka FKA Twigs se bude možná muset přejmenovat. Svarem je slovo Twix, které od roku 1994 používají sestry dvojčata Linda a Laura Goods. FKA Twigs si ke jménu písmena FKA přidala, když dvojčata požádali o změnu uměleckého jména. Písmena FKA neznamenají údajně nic konkrétního, je to jen sbírka písmen. Chtěla jsem jen výběr písmen, které by zněla docela mužně a silně. FKA Twigs už v roce 2013 nabídla dvojčatům $15,000 jako dohodu o koexistování obou uměleckých jmen. A ty to odmítli. Poslední slovo bude mít soud o duševní vlastnictví. A další soud. Nizozemský DJ Tiesto obdrží od americké advokátní kanceláře Greenberg Traurig 17 milionů eur. Kancelář musí také uhradit soudní náklady v celkové výši téměř 35 tisíc eur. A to za případ, který pochází z roku 2012. Tiesto tehdy strávil v daném roce ve Spojených státech více než stanovený denní limit. Jako daňový rezident by proto měl zaplatit více na daních. A daňový specialista ze společnosti Greenberg Traurig ho však o této situaci nesprávně informoval. Spotify slaví 20 let, ale tenhle dárek je pro tebe. To se vám čerstvě objeví při otevření aplikace. Asi ne každý je tak dlouho na této službě. Připomene vám, co jste si stihli nejvíc poslechnout, který umělec šel nejvíc do vašich sluchátek a první song, který jste si pustili. Vykopávám Calvin Harris a Alesso, Under Control.
0: Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Madonna a Sabrina Carpenter.

0: opraví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě. Express.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Zpěvačka FKA Twigs se bude možná muset přejmenovat. Svarem je slovo Twix, které od roku 1994 používají sestry dvojčata Linda a Laura Goods. FKA Twix si ke jménu písmena FKA přidala, když dvojčata požádali o změnu uměleckého jména. Písmena FKA neznamenají údajně nic konkrétního, je to jen sbírka písmen. Chtěla jsem jen výběr písmen, které by zněla docela mužně a silně. FKA Twix už v roce 2013 nabídla dvojčatům $15,000 jako dohodu o koexistování obou uměleckých jmen. A ty to odmítli. Poslední slovo bude mít soud o duševní vlastnictví. A další soud. Nizozemský DJ Tiesto obdrží od americké advokátní kanceláře Greenberg Traurig 17 milionů eur. Kancelář musí také uhradit soudní náklady v celkové výši téměř 35 tisíc eur. A to za případ, který pochází z roku 2012. Tiesto tehdy strávil v daném roce ve Spojených státech více než stanovený denní limit. Jako daňový rezident by proto měl zaplatit více na daních. A daňový specialista ze společnosti Greenberg Traurig ho však o této situaci nesprávně informoval. Spotify slaví 20 let, ale tenhle dárek je pro tebe. To se vám čerstvě objeví při otevření aplikace. Asi ne každý je tak dlouho na této službě. Připomene vám, co jste si stihli nejvíc poslechnout, který umělec šel nejvíc do vašich sluchátek a první song, který jste si pustili. Vykopávám Calvin Harris a Alesso, Under Control.
0: Express FM.